0: Hit Rády.
1: Ričný kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričný kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Nedělej to, Jasmin, nezívej.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 6:02 s vámi vaše ranní trojice, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Tudíž Michal.
1: Dobré ráno. Já bych začal písničkama, ať máme čas si teda všichni odzívnout, hromadně samozřejmě i vy u rádia a pak pokračujeme. Volk domů, hezké ráno.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Up and Dance. Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionů na Hit Radio společně s vámi. 6 hodin, 5 minut, krásné ránko. A mě by zajímalo, takhle hnedka z kraje, kolik hodin jste spali na dnešek, co? Vy, kdo nás posloucháte. Kolik hodin jste schválně spali vy dva?
1: Já 6 a čtvrt, což je na mě dobrý výkon takhle v týdnu. Bylo by to 7 a čtvrt, ale mě se normálně dostal do hlavy song Farný a Miraje. A já jsem si to tak strašně zpívala v hlavě, že jsem nemohla hodinu zabrat, takže to mi hodinku opravdu ubralo.
0: Dobře, co David, kolik hodin?
2: 7, jako každý den.
0: 7. Proč se na to ptám? Protože, Jasmin, ty jsi teda mimo nějaký tabulky.
1: Ok.
0: Jo. Ideální spánek. Vědci spočítali, že ideální, nejideálnější doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. Kam David spadá? Já teda ne, já jsem měl míň hodin, jo. A je to proto, že cokoliv je pod 6, nebo cokoliv nad 8 hodin, tak buňky stárnou mnohem rychleji. Takže docela to sedí. Když se na mě podíváš, je to tak? Můžem si to říct?
1: Je tam vidět deficit nějaký.
0: Jo, já jsem si myslel, no. Tak by nás zajímalo, protože startuje minuta šampionů za malou chvíli. Abyste nám napsali, kolik hodin jste spali na dnešek vy. Schválně, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin spánku jste na dnešek měli.
1: A jestli se vám i tak dobře spalo.
0: Číslo 777-937-777, bereme SMSky nebo zprávy přes WhatsApp, no a vy berete další muziku od nás, Huntrix, Golden, na Hit Radio v 6.07, hezké ráno.

0: Golden, takhle vám hraje pondělní Hitrádio. 10 minut po 6. Michal Jasmin David s vámi. Vědci spočítali, že ideální doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. O tom jsme se tady bavili. A tak jsme se ptali vás, kolik hodin jste na dnešek na pondělí naspali. Začíná minuta šampionu teď.
1: Eva Ledeč nad Sázavou 7 hodin.
0: Wendy Písek dneska to protáhla, takže asi 8 hodin a spalo se super.
1: Lenka Rýmařov má ponoční, takže 0.
0: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin, jinak vrčí.
1: Tom Medlovice 7,5.
0: Pavel Ostrava 5 hodin spánku a vyspaný do Růžova.
1: Jana Jindřichův Hradec dneska spala 4 hodiny a 10 minut.
0: Kača Olomouc 3 hodiny 37 minut, no nic moc.
1: Martina zmrtvila brzy a tak spala 8 hodin, spalo se jí nádherně.
0: Květa Děčín spala od 3:30 večer do 4:30 ráno, takže 8 hodin a ty potvory buňky tedy stárnou rychleji.
1: Tomáš Brno 7,5 hoďky.
0: David, Hradecká Reálnice, spánek 1:15 a cítí se hrozně.
1: Veronika Dobronice, spánek jenom 3 hodiny.
0: Lucie z Prahy, naspím vždy kolem 5 hodin, mám lehké spaní a dlouho mi trvá, než usnu. A Michale, neboj, vypadáš skvěle.
1: Co jsi tam
0: Ta
1: připsal,
0: zpráva ne? Nám vyšla úplně náhodou na konec minuty šampionu.
1: Já. Ale tak to, že má někdo tam, kdo to psal, že se vyspal do Růžova?
0: 5 hodin spánku,
1: jo,
0: Pavel z Ostravy.
1: Pavel z Ostravy, to je hustý teda.
0: Tak někomu to asi stačí. No tak takhle, jsme rádi, že jste vstali a že tady jste s námi. No a myslím, že bychom mohli zahrát všem, kdo jste u rádia. Co? Od toho tady jsme. Písničky máme nachystaný, Viz Alanie Stars 6.11. Hezké ráno.

0: Tahle parta je aktuálně na Jelen Fest Tour, komplet detaily na jelenmusic.cz. Posloucháte Hit Radio 7:45, krásné ránko.
1: Pánové, mám hlavně pro vás skvělou zprávu v tuhle chvíli, jo?
0: Dobře,
1: hlavně posloucháme. Pokud jste single.
0: Ne.
1: Pokud jste single, tak možná za to nemůže váš vzhled, možná nejste ošklivý, možná dokonce nejste ani nudný. A možná, možná, nejste ani divný, jo? Možná jste jenom extrémně inteligentní, protože podle jedné psychologické teorie nový, ta tvrdí, že čím chytřejší muž je, tím těžší pro něj bývá najít si partnerku. A najednou to do sebe zapadává všechny ty věci, vidíte, co jste si neuměli jako vysvětlit všechny ty roky.
0: To jsou takový ty intoši, mi přijde, no. To si neumí najít partnerku. Tak David má partnerku už odekživa vlastně.
2: Je to říct. Tak.
1: Od narození. Od narození.
2: Musíš říct teďka.
0: No, jakoby, takhle, já to mám dost podobně, no. Jasmin, prostě řekni mi, kde tady ty, kde to jako vyhrabáváš, tady ty statistiky. Mně se to třeba jako vůbec nelíbí.
1: No ne, tak jakože, teď vám by to mělo naopak lichotit, ne vám jako vám, ale obecně mužům, jo.
2: Nám to naopak křivdí, no. Nám zadaným.
0: Nám zadaným to křivdí, no.
1: No tak spousta single mužů, věřím, stále existuje a poslouchá zrovna Hit Radio, tak určitě máte radost a víte, co s tím teď.
0: Takhle, vy, kdo jste u rádia, ať jste muž nebo žena, tak jste zadaný, jste naladěni na Hit Radio a to je správně a za to jsme moc rádi. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí, a taky další písničky, počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku na Žďársku. Na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice neprůjezdná.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je předělaný Mojo Lady na Hit Radio, teď ve verzi od Kaiga. For Life. Je přesně 6:30, ladíte Hit Radio, krásné ráno. David má pro nás opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Dánský fotbalista Christian Eriksen ztratil vědomí během přípravného utkání s Ukrajinou. Šlo už o druhý podobný incident. Před 5 lety prodělal zástavu srdce na mistrovství Evropy. Podle dánského týmu je Eriksen při vědomí a jeho stav je stabilizovaný. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Proč nás přitahují lidé, kteří nejsou náš typ? Mozek v tom hraje hlavní roli. Přitažlivost podle expertů nevzniká jen podle vzhledu, ale hlavně podle emocí a chemických reakcí v mozku. Klíčovou roli mají hormony, které se spouští při pocitu bezpečí, radosti nebo překvapení v kontaktu s druhým člověkem. Podle odborníků tak může i neatraktivní člověk zaujmout, pokud vyvolá silný zážitek.
0: No jasně, to řekni. Pojď si kopnout, my jdeme naproti.
3: Ne, ale tak máme to tak my ženy s nějakými muži, já když se kouknu zpátky do minulosti, někdo vyvolal nějaký traumatíčko a hnedka se ti líbil, že jo?
0: No chápu, no. Já mám takhle známýho kamaráda, u kterého nikdo nechápe, jak je možný, že má doma vždycky misku, jo?
2: Taky znám takovýho, no.
0: Takže to asi funguje. Čkuješ na mě.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Zajímalo, jestli s tímhle songem máte taky ten stejný problém, jako tady Jasmin. Ty jsi říkala, že jsi včera nemohla usnout.
1: Hodinu mi to hrálo v hlavě, opravdu.
0: No ale počkej, já to mám teda konkrétně s touhle pasáží, jo.
1: To se mi střídalo s tím začátkem, chci se nadechnout.
0: Furt a teďka Evička samozřejmě ještě, jo. A pak tam je to tvoje, musím se nadechnout a to je konec, to jak ti vleze do hlavy, tak končíme. A teď. Musím se
1: nadechnout. Já zase neusnu, už ne, prosím. Je to dokonalý, ale už nemůžu. Takhle
0: bylo by dobrý, kdyby si teďka nespala si v práci, jenom připomínám. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko, no a třeba je tohle i váš oblíbený song, který vám může pomoct vyhrát chytré hodinky pro vaše dítko. Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. To je hit, který se vyplatí, stačí, když půjdete k nám na web na hitradio.cz, tam do formuláře napíšete, jaký je ten váš nejoblíbenější song a pokud ho o víkendu ve vysílání uslyšíte a zavoláte sem k nám do studia na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky jsou vaše.
1: Garmin Bounce 2 fungují jako takový bezpečný telefon na zápěstí, bez sociálních sítí, bez internetu, bez her. Mají ale GPSku, mají volání zprávy, takže zůstáváte s dětma ve spojení, ať jsou kdekoliv a máte o nich hezký přehled.
0: No tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily, no a my vám budeme držet palce, abyste tyhle hodinky vyhráli. Za chvíli další parádní hity Robin Schulz, Kiddo, All We Got, taky Avicii, Hey Brother a zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku na Pelhřimovsku. U Dobré vody u Pacová ve směru na Kámen probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Fungat. Všechno, co máme z hitu, to vám rádi pustíme. Robin Schulz, Kiddo. 6.50, krásné ráno. Stalo se vám někdy, že vás někdo obvinil z něčeho, co bylo fyzicky naprosto nemožný, ale stejně jste ten flaster dostali? Napadá vás něco? Vás dva tady? Asi ne, protože máte všechny končetiny. Máme tady příběh z Ameriky. Žena dostala pokutu za držení telefonu za volantem, přestože má amputovanou ruku. Policista ji zastavil a snažil se jí přesvědčit o tom, že v ruce, kterou nemá, držela mobilní telefon. A já si říkám, jestli třeba jako ten policista, spíš třeba, jak se říká tomu, když lidi vidějí věci, které neexistují.
1: Já myslím, když nemají mozek.
0: Mozek. Tak to je ta druhá varianta, to je ta druhá varianta, no. Ale připomíná mi to takovýto, možná se to stalo někomu z vás, takovýto, hele, úředník prostě má razítko, hele, seš tady o něčem přesvědčený, a i když to je evidentní naprosto, tak stejně prostě se svojí zatvrzelou hlavou si stojí za svým. Takže tohle je vlastně úplně ten krásný případ.
2: Prostě některý lidi budou obhajovat ten očividný omyl místo toho, aby řekl, jo, ty jo, máte pravdu.
0: Přesně, prostě, a nedaj se. Nedaj se. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, další skvělá muzika pro vás. Za malou chvíli taky Gustavo Lima, balada, něco letního, to vás bude bavit. No a za malou chvíli přidá David i aktuální zprávy v 7. Hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektromobily. Prodej nových aut na elektrický pohon vzrostl do konce května o 17%. Největší podíl na trhu má Škoda Auto, hlavně díky modelu Enyaq a novému Elroku. Roste i zájem o hybridy, které už tvoří téměř třetinu všech nových aut. Podle odborníků zatím stojí mimo jiné dražší pohonné hmoty a nejistota na trhu. Vlaky čeká léto plné výluk, opravy omezí dopravu po celé zemi. Cestování po železnici v Česku v létě zkomplikuje řada staveb a oprav tratí. Největší omezení čekají cestující například na koridoru přes Českou Třebovou i v okolí Prahy. Některé úseky budou jezdit jen po jedné koleji, jinde dojde i k úplným výlukám. Správa železnic říká, že práce probíhají hlavně v době prázdnin, kdy je menší provoz. V Poledarech u Prahy došlo včera večer ke konfliktu mezi taxikářem a dvěma zákazníky. Během potyčky byl jeden z klientů postřelen a převezen do péče lékařů. Střelec zůstal na místě do příjezdu policie, která mu zbraň zabavila. Případ se vyšetřuje a bližší informace chce policie zveřejnit během dneška. A teď už se pojďme podívat do regionu.
5: Do záchranné zvířecí stanice Pavlov můžeme i během léta vyrazit na prohlídky a edukační programy. Od září tam pak začne fungovat nové léčebné centrum s voliérami. Jde o největší projekt v historii stanice, která leží mezi Světlou a Lečí nad Sázavou a bude stát zhruba 24 milionů korun. Přispět na stavbu může i veřejnost, lidé si taky mohou adoptovat zvířátko a přispět mu finančním darem na krmení. A jdeme na počasí. Na Vysočině by dnes měla panovat většinou menší oblačnost. Očekáváme spíše polojasno i skoro jasno a provázet nás budou i letní teploty. V maximech naměříme 22 až 26 stupňů.
6: Akce týdne pomož rotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, hezký ráno.
9: Krásný pondělní ráno.
10: Snídaně šampionů.
8: Pořád jste tady, no tak to nám dělá velkou radost. Samozřejmě vítáme i vás nově příchozí. Kdo jste třeba teď vstal anebo sednul do auta, hezké ráno.
9: Za chvíli se mrkneme na nešvar, co dělá skoro každý chlap doma. Já jsem si myslela, že ten můj to nikdy neudělá a včera se to stalo.
8: Jasmin si dneska na pondělní ráno dala ten úkol, že bude kopat do nás chlapů. Jsem zvědavý, co na nás opět nachystala. Tak chlapi a i ženy, nechoďte daleko od rádia. Za chvíli jsme zpátky, teď Samfeld a Jonas Blue, hezké ráno.
7: Hit Radio Vysočina.

0: The Dance Floor, Sam Fell, The Jonas Blue, 7 hodin, 5 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Holky, vy to asi znáte, jo, ale já jsem pořád jenom slýchávala, že chlapi dělají takovou tu věc, kdy nechají nějaký prázdný obal od něčeho v lednice, třeba od mlíka, krabici, jo?
2: Ano.
1: Ano, děláte to, jo?
2: To dělají ženy taky, ale...
1: Tak já ne, musím říct, ale do včerejška to neudělal ani můj Kuba a já jsem to fakt pořád slýchala všude kolem, tak jsem si říkala, no tak to ten můj je nějaký jako nadmuž asi, jo, to prostě, nadmuž. On i rád uklízí, to prostě neexistuje. No nic, včera jsem tady brala záskok, tak dovysílám, přijdu domů, jdu ještě nakoupit nějaký suroviny, že jdu udělat večeři, teďka otevřu doma ledničku a vidím tam melon tak, a takovej ten ale jako zabalený, jak se prodává třeba 5 trojuhelníčků.
2: Já jsem nakrájený už, no.
1: No, tak ho tam vidím, tak si říkám, jest, na to mám chuť, tak to si dám ještě teďka během toho vaření. Šáhnu do té ledničky, vytáhnu to a tam jsou 3 bohlodaný kurky a pak ještě 2 trojuhelníčky. A říkám, jakože jak je tohle možný, že tam prostě někdo, představ si, Michale, že si vezmeš jako meloun, bohlodáš ho. Mm-hmm. A vrátíš to do ledničky?
0: No tak v případě, že ten koš je dál než 12 kroků, tak tomu docela rozumím, jo. Ale tak to není asi jenom meloun, že jo, samozřejmě mlíko jsme říkali, nemůžeš dopít zbytek mlíka, abys prostě pak nemusela vyhazovat tu krabici, jo. Musíš nechat ten poslední útržek toaleťáku, abys ho nemusela vyměňovat.
1: To je další věc, toaleťák.
0: Co dál? Poslední kus sušenky, která je v obalu? Hele, jíst to nebudeš, abys to nemusela vyhazovat ten obal, že jo. A pak ještě teda jako echt věc, tak to je lžička, vidlička nebo nůž na dřezu. Tak oni tam jenom odpočívají na další použití, jo.
1: Hele, tohle vůbec neberte na lehkou váhu. Já jsem tady našla, že průzkumy ukazují, že drobný domácí zlozvyky, jako prázdný obaly v lednici, vedou k hádkám u 65% párů častěji než peníze. Psychologové tento fenomén nazývají neviditelná zátěž, protože to je ten pocit, že jeden v domácnosti neustále uklízí po tom druhém. Tak to mám neviditelnou zátěž.
0: To je strašně zvláštní, jakoby je teda pravda, že to je neviditelný, protože já když tam nechám ten poslední kousek toho toaleťáku, tak on se prostě nějakým záhadným způsobem, člověč, tam objeví nová role, jo. Takže je
1: jako
0: to opravdu,
1: doma,
0: je to neviditelná zátěž, no. Nevím teda pro koho, ale neviditelný to je, prostě se to děje. Tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás posloucháte, zajímá nás, jaké má váš partner zlozvyky, co kde nechává a nechává to na vás. 777 937 777, číslo k nám.

0: Tohle jsou Imagine Natural na Hit Radio v 7 hodin 15 minut. Ve čtvrt na 8, chcete-li hezké ráno? Neviditelná zátěž, to je to, oč tu běží. To je to, co Jasmin otevřela.
1: Já jsem včera otevřela ledničku a našla jsem v ní...
0: Neviditelnou zátěž.
1: Ano, ohlodaný meloun. Jo, prostě přítel si dal meloun a pak to zelený jenom vrátil do lednice místo toho, aby to vyhodil do koše. Hlava mi to nebere, úplně mě to vytočilo, doteďka to nechápu, ale ptali jsme se, jestli i vám dělá partner něco takového.
0: No, protože těch věcí v domácnosti je samozřejmě víc, jo. Bavili jsme se o tom, že prostě nemůžete dopít zbytek mlíka, abyste nemuseli vyhazovat krabici. No a jak to má třeba doma Katka?
2: Ahoj, vám všem do studia, tady Katka. No, já jsem chtěla říct, že teda můj muž je na to úplný expert. Když to tak pojmenuju, 3 chipsy zůstanou v sáčku, 5 křupek tam zůstane, tabulka čokolady je o jedné řadě, někdy ani to ne, sečitý 2 kostečky z té jedné řady, jo, a tak dále, a tak dále. To bych mohla tady jmenovat, co všechno se u nás nechává po jednom kousíčku. Mě z toho berou, jak se říká, mory, protože opravdu si myslíte, že tam máte na to chuť, tak není nic, si maximálně rozdražíte. Další věc, čekám návštěvu, myslím si, jak máme chipsy v baru, jsem přesvědčená, zjistíme, nebo ty křupky, protože to je velký pitlík a doď ho nevidíte. On to tak ještě poskládá, že to vypadá prostě jako strašně plné, já to otevřu, tam 5 křupek, naševa na cestě. No, takže prostě mohla bych vyprávět. Tak se mějte hezky a Jasmin, pevné nervy přeji.
0: To sedí. Mně se líbilo, jak Katka říkala, že na to má chuť a že jí to rozdráždí, tak třeba to její partner dělá schválně, že to je součástí předehry, že tě to dokáže opravdu dostat do varu. Přišlo od vás taky spoustu zpráv, píše třeba Anička z Havlíčkova Brodu. Náš byt funguje jako chytrá domácnost, jenom nevíme, kdo ji naprogramoval, protože přítel si myslí, že toaleťák, nádobí i prádlo mají automatické aktualizace.
1: Eva píše ahojky.
0: Dobře, pojďme.
1: Eva píše ahojky, tak můj muž dělá to, že opatrně otevře bonbonéru a vyžere pár bonbonů. Dneska to již kontroluji, ale dala jsem takový dárek neteři. Otevřela to ještě před námi a říkáte to, asi ti prodali vyžranou bombošku. Tak u nás takto.
0: To je geniální. Já si dovedu představit toho chlapa. Úplně se do toho dokážu vžít, jak to na té nějaká opravdu otevírá ten malý růžek, aby to nebylo poznat, jo. Taky píše Pavel, čau, než nevyměněná prázdná rolička toaleťáku mě víc naštve, i když nikdo nedoplní na záchod nové roličky a už tam žádný náhradní toaleťák není.
1: To mi dělá taky můj Kuba, no. Ach jo, no tak a proč to děláte?
0: No, to se chci zeptat, jako co z toho plyne, proč to děláme, hlavně my chlapi teda.
1: No ty se neptej, ty seš chlap, tak ty mi odpověz.
0: Davide, proč to děláme?
3: Podle mě to lenost.
0: Lenost. Takhle jednoduchý to je, Davide, mi tě nemít.
3: Mimochodem, ty slupky, co nechal tvůj Kuba v lednici, se dává slepicí jíst. Tak jestli třeba, co?
1: Tamhle jsou dveře.
0: To jste
1: tamhle jsou dveře. Dobrý.

0: Have In My Head 7.20. Už za malou chvíli, v rychlé pětce, za nějakých 15 minut, budete moct vyhrát 4 lístky na parádní festiák na Vysočina Fest, tak si to nenechte utíct. No a za malou chvíli přidáme taky další hity. Indila, Dernier Dance. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí na cestě do práce anebo do školy zdrží. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku v Humpolci. V Hálkově ulici je to neprůjezdné z důvodu opravy povrchu vozovky. Šťastnou cestu!
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: 7.29, tohle je Indila na Hit Rádiu, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin, David. A David má ranní update, Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: 8 bratrských dvojic na mistrovství světa, některé nastoupí proti sobě. Známým příkladem jsou bratři Williamsovi, každý z nich reprezentuje jiný stát. Připomínám, že světový šampionát ve fotbale startuje už ve čtvrtek. Alzheimerovu nemoc může odhalit pohled do očí. Vědci zjistili, že změny na sítnici oka mohou pomoci včas odhalit vážnou nemoc. Podle studie se klíčové projevy nemoci objevují na okraji sítnice ještě před poškozením mozku. Odborníci říkají, že by běžné oční vyšetření mohlo v budoucnu zachytit chorobu dříve. Pro nové vlasy by se nemuselo lítat do Turecka. Vědci na Tajvanu testovali nové sérum z tropické rostliny, které má podle studie zlepšit růst a hustotu vlasů už za necelé 2 měsíce. Do výzkumu se zapojilo 60 lidí v kontrolované studii, kde část dostávala placebo. Výsledky ukázaly zhruba 25% nárůst hustoty vlasů oproti kontrolní skupině.
0: To je super. Tak asi každý máme nějakého takového kamaráda nebo kolegu, který mu by se takovýhle sérum hodilo. Já teda musím říct, že mě moje kouty zatím nesérum. Až to bude naopak, tak to rozhodně ocením, takže děkujeme Davida za tuhle informaci.
3: Už abys začal.
0: Je tady rychlá pětka, 4 lístky na 12. ročník Vysočina Festu. Pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď Black Eyed Peas,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: A my máme pocit, že celý tento týden budeme rozdávat vstupenky na už 12. ročník Vysočina Festu.
3: Rychlá pětka.
2: To jsou 3 dny parádní muziky pod Širákem.
4: Uslyšíte třeba kapelu Lucie, taky Miraj, Činasky, staví se Divoký Bill, Benny Kristo, MiG21 a spousta dalších od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: No a kdo dost možná vyrazí, bude Leona. Leono, hezké ráno.
5: Dobré ráno. Ahoj.
2: Dobré ráno, už jste byli někdy s rodinou na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
5: Premiéra.
2: Premiéra. No tak pojďme to zkusit, jak se na to cítíš takhle při pondělku?
5: Nervy.
2: Tak jdem na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
4: Jaké je chemické označení vody?
5: H2O.
2: Nemusel jsem pouštět ani časem míru. Naprosto bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Leo, kolik sekund má minuta?
5: 60.
2: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
4: Jakou barvu má růženín?
5: Růženou?
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Těžká otázka. Kolik korun je v jedné 100 koruně?
5: 100.
2: No přesně tak. A pojďme na poslední, na pátou.
4: Ve kterém měsíci dětem začínají oficiálně prázdniny?
5: Červenci.
2: Ano! Ano! Oficiálně červenec, srpen, jenom upřesníme samozřejmě, letos začínají prázdniny už na konce června, děti budou doma o něco déle, ale tvá odpověď je správná. Tak Leo, 4 lístky na 12. ročník Vysočina Festu jsou tvé. Je tam Lucie, Miraj, Činasky, Divoký Byl. Koho máš ráda z těchto kapel, co?
5: No všechny, nejvíc asi MiG21.
2: Bomba.
4: Tak ty si užiješ.
2: MiG21. Ale já bych ti, když máš teda ráda MIGy, že bychom si je zahráli, takhle co? Co ty na to?
6: No,
2: že
6: najednou to jde teda sahat do playlistu, jo?
2: Tak co, snadné žít, že bych ti tam pustil?
5: Jo, to je hezky,
2: no
5: děkuju.
2: Tak jo, tak Leo, užijte si to, 4 lístky jsou tvoje a zase někde na Hitrádu se těšíme. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: A na pondělní ráno Daša Austin 7.42 na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Nevěděla jsem, že to jméno vlastně existuje, jo. Ale dneska je den svatého Medarda, patrona meteorologů, a podle jedný z nejznámějších pranostik prej platí, Medardova kápě 40 dní kape. Jinými slovy, pokud dneska zaprší, tak se máme připravit na dalších 40 dní vlhka.
0: To je zajímavý. Mě by zajímalo, jestli znáte někdo nějakýho Medarda. Já jsem koukal tady na web, kde jsme, a podle toho je 38 medardů v České republice, což není moc.
1: To teda není moc.
0: Což není moc. Nejvíc medardů je v Praze. Nicméně k tomu pršení, jo, tak já jsem tady našel, že nejdelší souvislý déšť v Česku trval 22 dní. 22 dní v kuse pršelo. Dovedete se představit?
1: Absolutně ne.
2: To znamená, že tahle pranostika teda nikdy v historii Česka nevyšla.
0: To je pravda, to je pravda. Já jsem za to teda, nevím, jak ty, Davide, já jsem za to poměrně rád. Jako představa, že 40 dní teda bude kapat pršet, mě teda nebaví. Ale mě teda moc baví to, že vlastně tenkrát už ta meteorologie byla na úplně jiný úrovni než dneska, jo? To, když byli schopni předpovědět déšť na celých 22 dní, a když se meteorologů ptali, jak dlouho to bude trvat, tak meteorologové bez mrknutí oka odpověděli. Už ne 22 dní, prosím, mě zahodí. Jiná doba, no.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.
5: Alejandro.

0: Nejbližší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale novou uzavírku na Žďársku. Na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice neprůjezdná. Šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: oblíbené auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ochlazení dorazí od úterý, teploty spadnou pod 20 stupňů. Začátek týdne přinese slunečno a teploty kolem 25, už v úterý ale přijde studená fronta. Očekává se déšť, místy i bouřky, hlavně na východě země. Oblačné a chladnější počasí potrvá minimálně do čtvrtka, teploty se budou často držet pod 20 stupni, tedy mírně pod červnovým průměrem. V plzeňské zóně napadl ošetřovatelku 80-kilový klokan, ženu srazil na zem a kopal do ní. Záchranáři ji převezli do nemocnice s hlubokými tržními ranami, byla při vědomí. ZOO případ zatím nekomentovala, na místě nezasahovala policie. Útoky klokanů jsou vzácné, obvykle nastávají při obraně teritoria nebo pocitu ohrožení. Mnichovské letiště zastavilo provoz kvůli podezření na kous na věži. Personál musel budovu opustit a odlety i přílety byly zastaveny. Letadla byla odkláněna na jiná letiště, příčina události zatím není jasná. Podle úřadů nebyl zaznamenán otevřený oheň, situaci vyšetřují hasiči. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Jihlavské nemocnici se opět uskuteční kurz zaměřený na základní dovednosti laické první pomoci. Zájemci se tam dozví informace o syndromu náhlého úmrtí kojence, pravidlech bezpečného spánku a především o tom, jak děťátku poskytnout první pomoc. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednotlivé kroky, ze kterých se resuscitace skládá. To vše zdarma. Kurz se koná 10. června od 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Sluníčko nás bude na Vysočině provázet také začátkem pracovního týdne. Mělo by být většinou polojasno až skoro jasno. A teploty nás čekají letní, vystoupají k 22 až 26 stupňům.
6: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Hezké pondělí.
7: Krásný ráno vám všem.
11: Snídaně šampionů.
10: Utíká to, sviští to, snad i vám utíká to pondělní ráno. Hity nachystaný. One Direction, One Way or Another, taky Nico Santos. Chvíli po osmé, tak jdeme na to, hezké ráno.
12: Hit Radio Vysočina.

0: vám hraje pondělní Hitradio, tohle je snídaně šampionů. Díky, že posloucháte Nico Santos Human Being. Dnes je prosím vás den nejlepších přátel, což jsou za mě teda lidi, kteří jsou na vaší straně vždycky a všude, jo? Že nás vlastně kryjou od školky a ve škole, před rodiči, v práci, před učiteli, partnery. No a myslím si, že kdybychom jim třeba o pomoc zavolali teďka hnedka, že by nám zareagovali, jo? Což třeba u mě asi úplně nehrozí.
1: Jak to?
0: No takhle, aby ti někdo reagoval, tak musíš někoho takového nejdřív mít. Jo? Co vy? Máte, nebo takhle, mám dva nejlepší kamarády, ale věřím, že kdybych ten teďka třeba napsal nebo zavolal, tak jeden by to možná zvednul, ale rozhodně by ani jeden neodpověděl na SMS-ku. Jak to máte vy?
1: Celkem podobně jako ty, popravdě.
0: No. A my to máme podle mě chlapi, to tak mají všeobecně, jo? Že my o sobě víme, my si jako ani pořádně nenapíšem tohle, pak jednou za měsíc třeba si náhodou si zavoláš, když něco potřebuješ, jo. A vlastně je to tam konstantní, jo, to vy ženy, vy musíte být pořád v kontaktu, ne?
2: Jako asi to tak spíš je, no.
0: Ty máš nějakou takovou kamarádku?
2: Mám Kačí nejlepší kámošku, mám, no.
0: Jasně. Tak mě napadlo, takhle, my jsme tady z té hry venku, jo, s Davidem, protože nám by asi nezareagovali, tak mě napadlo, že bys mohla ty tvojí kamarádce napsat. Že bychom si ji otestovali, jestli to je opravdu tak dobrá kámoška, jak si myslíš?
1: Jako se tváří.
2: Jako se tváří.
0: Mohli bychom to myslet třeba, že jsem tvůj šéf.
3: Jo, tak jo. Pecka.
0: Třeba, že jsem tvůj šéf. A že
1: to neuvěří.
0: Že jsi v sobotu někde měla být a já si to potřebuji ověřit. Tak jestli by tě byla schopná krýt, tak co jí napíšeš?
2: Tak počkej, otvírám Instagram, my si píšem tam.
0: No.
2: Dobře, tak hele, píšu random. Kačí, help, kdyby ti volal můj šéf, tak mu plus řekni, že jsem byla v sobotu s tebou. Za něco mě tady hrotil, že jsem měla být v sobotu na akci od rádia, je úplně nerudnej.
0: Aha.
2: Počkej, nerudnej. Ale já na to zapomněla a vymluvila se, že jsme byli spolu a vymýšleli věci na tvoji svatbu. Ona se zanedlouho vdává.
0: Píš, taky to pošleš, jo? Dobře.
2: Sláno.
0: Dobře, tak myslíš si, že se to zobrazí a že něco odpoví, jo?
2: Jako je v práci, ale většinu času tráví v autě v té práci, takže si myslím, že by jako mohla mít přístup k telefonu, že by zrovna nebyla u klienta.
0: Dobře.
2: A snad to bude dobrý.
0: Dobře, tak dáme písničky a vrátíme se k tomu a já doufám teda, že se chytne. B.O.B. Airplanes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Ella Henderson, Rudimental Alibi. Dnes je den nejlepších přátel a my se ptáme, podržel by vás váš nejlepší kámoš v jakýkoliv situaci? Postavil by se za vás, kdybyste fakt potřebovali? My třeba tady s Davidem jsme se shodli na tom, že to máme tak, že i kdybychom našim nejlepším kamarádům, klukům napsali, že umíráme, tak si SMSky všimnou nejdřív tak za týden. Je tak, jo. Ale Jasmin, jakožto žena, říkala, že má nejlepší kamarádku Káťu, Kateřinu, která by se za ní postavila, tak jsme jí zkusili napsat, nebo Jasmín jí zkusila napsat zprávu.
1: Já jsem jí napsala zprávu, že kdyby jí náhodou volal můj šéf, tak aby mu řekla, že byla v sobotu se mnou, že jsem jakože zapomněla dorazit na nějakou akci do Hitrádia a že hledám výmluvu, tak jestli mě podrží. A ona nejdřív napsala jo, vykřičník, neboj, got you, jakože podržím tě, srdíčko a smajlíka, ale pak jí to asi nedalo. A pak chviličce napsala hele, a ten šéf je trošku debil, ne? Vůbec ten fakt, že by volal a ujišťoval se, kde jsi byla, to je teda magořinec.
0: No tak já si jdu zahrát na tvýho šéfa, Jasmin, já doufám, že to vezme.
1: Já
0: no?
1: Taky teda.
0: Tak jdeme na to. Tak, vytočíme. Hele, už se zvoní. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu Stažena Kateřina.
2: Ano, dobrý den.
0: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radio, nedorazila a tvrdí mi, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
2: Prosím vás, ona mi jde za svědka, my jsme byli spolu a řešili jsme svatební záležitosti.
0: Jasně, takže za svědka vám jde, takže a kdo se vdává, vy máte svatbu?
2: Mám svatbu, no.
0: Jasně, jasně, a kolik máte pozvaných lidí na tu svatbu?
2: 30.
0: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
2: Jako až takhle, jo.
0: No, no. Jestli by říkám, my tady teďka řešíme nějaký personální záležitosti a já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to nebylo možné třeba, že bych za váma dorazil taky, že můžu být třeba někde bokem, nebudu jíst žádný catering, nic, jenom že bych se tam přišel podívat.
2: Jako takhle, je to jako veřejně přístupný, je aha, to na radnici a jako teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
0: Dobře, tak já se když tak postavím někde do boku a já vám musím říct, že vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.
0: To je naprosto neuvěřitelný. Tady ne Martin Petrka, ale Michal Knejp. Ahoj Kati, dobré ráno.
1: Já se omlouvám, že jsem to takhle na tebe nahrála, ale opravdu je den nejlepších přátel a nás zajímalo, jestli nás nejlepší přátelé potopí, anebo ne.
0: Ale jako teda, jestli platí to, že můžu v sobotu na tu svatbu přijít, tak rád přijdu.
1: To tam pak nepřijdu já, neplatí.
0: Tak Káťo... Káťo, jsi naprosto neuvěřitelná. Tak přejeme za Hit Radio, ať se svatba vydaří, máš skvělou kamarádku Jasmin a děkujeme, test zvládnut.
2: Test venknu, super, no díky.
0: Tak krásné ráno, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: To je neskutečné. Zvládla to naprosto bravurně a my teda tady s Davidem, jestli můžu mluvit za Davida, tak trošku závidíme, protože nám by se tohle rozhodně nestalo.
1: Já se ještě jednou omlouvám. Počkejte, bliká mi tady telefon právě od Kačí. Miluju, sežrala jsem to i s navijákem.
0: No a takhle, stále tady je ta otázka, jestli tam teda můžu v sobotu přijít. Tak jo, tak jestli máte nějakýho nejlepšího kámoše, jakože určitě máte, vzpomeňte si na něj, připomínáme, dnes je den nejlepších přátel. Za chvíli další muzika Miley Cyrus, Činasky, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D1 okolo 139. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Dejte pozor, pracují tady silničáři, probíhá údržba a opravy svodidel. Šťastnou cestu všem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8.32, tohle jsou Činasky každý ráno a Činasky se po pauze vrací na pódia. I o tom bude ranní update Davida, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Skupina Činasky se opravdu po pauze vrací na pódium. Už 13. června odstartuje ve Valašském Meziříčí své historicky nejdelší letní turné. Nazvala ho prostě Open Air Léto 2026 a navštíví 18 míst po celé republice. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na Klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Odborníci varují před umělou inteligencí, upozorňují, že by lidé neměli nechat AI přemýšlet za sebe. Hrozí totiž, že pokud mozek nebudeme aktivovat,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Linkin Park, Hit Radio v 8.40. Hezké ráno. Dnes, v pondělí, dojde k neobvyklé byrokratické situaci. Náš pan prezident Petr Pavel osobně dorazí na zasedání vlády, aby tam pořešili zahraniční cesty, jejich koordinaci. Takže v překladu, ten nejvyšší nadřízený si jde sednout přímo na pondělní poradu k řadovým manažerům a přiznejme si, že právě tohle známe asi úplně všichni, jo? Když víme, že má šéf dorazit. Takhle, když to víme, že má dorazit, tak to je dobrý, jo, ale když dorazí na ohlášení, ježišmarja, a najednou se uklízejí ty stoly a vypínáme ty internetové záložky a najednou všichni vypadáme, že víme, co děláme v té práci.
1: Jo? Že si zasloužíme to naše místo. No jak by to vypadalo tady, kdyby přišel nejvyšší majitel naší budovy, bychom museli schovat ty cheeseburgery tady, protože tady se nesmí jíst.
0: Tady se, nikdy nejí. No jak by to vypadalo, ono, já nevím, jestli všimla, Jasmin, my jsme v rádiu a dost pravděpodobně nás teďka naše šéfové poslouchají na cestě, jo? Takže tímto zdravíme, rozhodně tady není žádný nápoj, žádná tekutina, rozhodně tady není nedojedený McDonald's. Jo?
1: Jsou rozsvěcená světla, kamery zapnuty, vše
0: přesně,
1: je jak má být.
0: Přesně, milujeme tuhle práci, moc děkujeme za tuhle práci. Já jsem si to vždycky přál, prostě vysílat takhle ráno a opravdu teda strašně moc děkujeme.
1: Je to bomba, děkujem.
0: Je to skvělý, co? Jasmin, hele, kdyby to šlo, abych vysílal moje od rána od 6 až 18. Clean Bandit, Anne-Marie, Rockabye, za chvíli další muzika pro vás a staví se i Tommy Cash s jeho kafičkem Espresso Macchiato. Hezké ráno, Hit Radio.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky

0: Hit Radio 851.
1: Espresso macchiato.
0: Kdy jste se naposledy stěhovali? Co? Stěhování. To je taková zvláštní životní disciplína, do které se nikomu moc nechce a vždycky si říkáte, že příště třeba, když se budete stěhovat, takže to uděláte třeba chytřeji a stejně se něco pokazí.
2: Třeba taková Verča z České Lípy, ta se před 12 lety stěhovala do nového bytu, všechno v krabicích, všude jeden velký chaos, jenom si potřebovala prej rychle opláchnout pár věcí v umyvadle, pustila vodu, umyla, co potřebovala a odešla. Jenže netušila, že sifon je úplně prasklej a než se vrátila, tak vytopila rovnou 4 patra pod sebou. Takže vlastně ještě dřív, než se pořádně zabydlela, ta, která platila vodu a opravy sousedům.
0: Možná si říkáte, co to je za historku, kde jsme na to přišli. Tak takovouhle historku nám do naší soutěže poslala Berča. A my se vás ptáme, jestli si myslíte, že máte třeba lepší stěhovací historku, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz, podělte se o ní s námi a když se s námi o ní podělíte, a bude opravdu epesní, tak hrajete o LED televizi Samsung v hodnotě, a teď pozor, držte se, 23 tisíc korun.
2: No,
0: nová telka Samsung, OLED telka Samsung za 23 tisíc a my v pátek, už tento pátek tady ve snídaní šampionu vyberem autora té nejlepší stěhovací historky a televize za 23 táců může být vaše. Tak komplet detaily na webu hitradio.cz a teď od nás. Další skvělá muzika, do 9, než se rozloučíme, Leony, taky One Republic na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Pionu a my vám chceme moc poděkovat, že jste se stavili a doufáme, že zítra den budete samozřejmě i po deváté.
1: I po deváté a i zítra od 6 do 9, kdy se samozřejmě ve snídaní šampionů zase slyšíme.
0: Tak ať se vám daří, mějte hezký pondělí, ať vás čeká cokoliv, i kdyby to dneska mělo být něco nepříjemného, tak pamatujte, každé pondělí musí někdy skončit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Tak se mějte hezky a budeme se na vás těšit opět zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Šlapalová na Smilov, tady havaroval pracovní stroj, tak si tady dávejte pozor. Na trase Jindřichův-Hradec Telč před Mrákotínem se srazilo nákladní auto s dodávkou, je tam zablokovaný jeden jízdní pruh, ale kolona se zatím netvoří. A na Havlíčkobrodsku na silnici třetí třídy ve Volichově se srazila dvě osobní auta, zasahují tam záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44
3: 438 37. On air,
4: online
3: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začíná v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i občasné bouřky. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplit. Jednání vlády Andreje Babiše se dneska zúčastní i prezident Petr Pavel. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš ale dříve řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se posouvá o 2 týdny. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů. Cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. Co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
5: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat pro placení mýta vlastní mobilní zařízení na místo povinného používání specializovaných palubních jednotek.
0: Nový systém by se ale měl spustit až v prosinci 2032. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hru s Kanaďankou Bokovou.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska očekáváme jasno až polojasno a teploty 24 až 27 stupňů, takže krásný den.
3: Hit Radio Vysočina.
1: A krásný den si užijete i v naší společnosti. S vámi Hit Radio Vysočina, taky Markéta Zušťáková a společně se mnou třeba David Stypka, Eva Farná. Za chviličku.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, tak tento týden nabídne zase spoustu akcí a příležitostí a také možností. Třeba najdete vysněnou práci, vysněného muže, nebo se vám prostě tento týden jenom bude dařit, kdo ví, že jo. Tak tento týden se taky koná den otevřených dveří na Krajském úřadu kraje Vysočina. A to v pátek od 9 do 15 hodin. Ale součástí toho dne bude i festival rekordů a pokus o vytvoření rekordu nejvíce přání Vysočině. No a do téhle aktivity se může zapojit úplně kdokoliv, stačí jenom napsat nebo namalovat přání Vysočině a buď to předat osobně v pátek 12. června na tom dni otevřených dveří, a nebo to poslat e-mailem. Takže schválně, co byste Vysočině popřáli?

0: Vysočina je 9 hodin 23 minut a máme pro vás na Hitrádiu Vysočina vlastně už ode dneška dopravní soutěž. Každý den odměníme jednoho z těch, co nám během dne pošle hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 s informací o dopravě. Takže buďte naše dopravní hlídka, pomozte ostatním řidičům a my vám za to dáme 2000 korun na pohonné hmoty. Každý den ode dneška počínaje vybereme jednoho šťastlivce, který si vyhraje plnou nádrž zdarma. Tak víc informací najdete třeba na našem webu, tak na to mrkněte a vyhrávejte.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Za námi Imagine Dragons na Hitrádiu Vysočina. Já jsem teďka otevřela kalendář, nebo jsem si ho přetočila a zjistila jsem, že dneska je Medarda. Určitě znáte tu pranostiku, Medardova kápě 40 dní kape. Tak jsem to hnedka kontrolovala na mobilu, tak dneska kapat nebude. Zítra tam vidím déšť, středa i čtvrtek taky déšť, ale pak už zase hezky. Tak jestli si třeba něco plánujete na víkend, tak by to mělo vyjít.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hitrádio. Hitrádio. Bring the action.

0: Tak tohle je Lady Gaga a teď už nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Šlapanova na Smilov havaroval pracovní stroj, dávejte si tam pozor. Ještě stále platí, že na trase Jindřichův Hradec Talč před Brákotínem jsou komplikace, srazil se tady nákladní auto s dodávkou, je tam zablokovaný jeden jízdní pruh a připomínám i na Havlíčkobrodsku na silnici 3. třídy ve Volichově, tady se srazila dvě osobní auta, tak i tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Brněnská zoo se pyšní nově rozšířeným výběhem pro lední medvědy. Už tuto sobotu se proto koná celodenní akce s bohatým doprovodným programem. Slavnostní stříhání pásky začíná už v 10 hodin. Kdo bude hvězdou dne, řekne mluvčí zahrady Jan Bedřich.
6: Přivítáme zde právě nové medvědice z Dánska. Zároveň přivítáme ve zrekonstruovaném výběhu a nebude chybět také autogremiáda týmu HC Kometa Brno. Tak přijďte přivítat medvědice společně s námi.
5: Děti si budou moci nechat pomalovat obličej a rodiče najdou odpočinek v chill-out zóně u pavilonu Exotarium. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska očekáváme jasno až polojasno, až k večeru bude přibývat oblačnost, teploty odpoledne 24 až 27 stupňů a v noci nám to klesne na 16 až 13, ale to už nás čeká i velká oblačnost a kránu potom přibývání přeháněk.
3: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přejeme vám krásné pondělí, už za chviličku pozvánka na zajímavé akce v tomto týdnu.

0: Slyšeli jste Måneskin na Hitrádiu Vysočina, tak vesnicí roku na Vysočině je Osová Bytýčka. My samozřejmě moc gratulujeme, zvítězila v konkurenci 18 obcí. To ocenění získala za péči o veřejný prostor, za podporu místních spolků a také rozvoj, který zachovává venkovský charakter obce. Tak jenom teda připomínám pro ty, kdo by nevěděl, Osová Bytýčka asi 6 km od Velký Býteše má asi 950 obyvatel a je takhle úspěšná. No a za rok to může být třeba ta vaše vesnička.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od pátku až do neděle se v horácké multifunkční aréně v Jihlavě bude hrát volejbal. Čekají nás zápasy v rámci Evropské volejbalové ligy. V pátek od 18 hodin s Bosnou a Hercegovinou, v sobotu v 17 hodin Dánsko a Bosna a Hercegovina a v neděli od 16 hodin Česko-Dánsko. Tak a na neděli vás zvu taky za sportem do Jihlavy, a to na stadion Na Stoupách, kde se odehraje další zápas v americkém fotbale, kdy domácí Vysočina Gladiators nastoupí proti Nitřan Knights. A ani tentokrát nepůjde jenom o americký fotbal, protože společně můžeme podpořit hospic mezi stromy, který pomáhá lidem a jejich rodinám v nejtěžších chvílích života. Tak doražte fandit.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: to doslova. Někdo má doma, já nevím, domácí kino, někdo třeba malé wellness, někdo třeba jenom nějaké místečko, kde je chviličku sám, kde si pustí video, sní sušenku, potají před dětmi a na chviličku třeba vypne ten svět. A to místečko my vám můžeme ještě vylepšit. Hlavně teda tatínkům, protože na Hitrádiu Vysočina nadělíme jednomu tatínkovi ke dní otců ultra smart toaletu. A tady je návod, jak si ji získat. Zaregistrujte se do soutěže prostřednictvím formuláře na našich stránkách. Správně odpovězte na soutěžní otázku a protože možná tápete a nevíte tu správnou odpověď, tak nápovědu najdete na sociálních sítích Hitrádia Vysočina. Máme tam takové videjko, mrkněte na to a odpověď najdete. No a to soutěžní kolo proběhne ve čtvrtek 11. června, tak my vám držíme pěsti, ať tu super smart toaletu vyhrajete třeba právě vy.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Nejlepší dopravní servisy na Vysočině. V Třebíči, v Suchyniově ulici, na křižovatce s Koželužskou. Tady se srazila dvě osobní auta, takže počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Turistů v Česku přibývá. Do hotelů a penzionů dorazilo během prvního čtvrt roku téměř 4,5 milionu hostů. Oproti stejnému období loňského roku je to více než 5% nárůst. Více říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
5: Pozitivní je také fakt, že návštěvnost meziročně vzrostla ve všech krajích. Zároveň vidíme, že cestovní ruch dnes ovlivňují nejen cena a kvalita služeb, ale stále více i pocit bezpečí, dostupnost a jednoduchost cestování. Právě v těchto oblastech má Česko opravdu silnou pozici.
4: Nejvíce turistů se ubytovává v Praze a Královéhradeckém kraji. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
6: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska očekáváme jasno nebo polojasno, teploty odpoledne 24 až 27 stupňů, takže krásně. No a v noci 16 až 13, ale bude už velká oblačnost a dokonce kránu, potom přibývání přeháněk. No a zítra ochlazení, ale o tom se za chviličku řekneme.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: Tak každopádně dnešní krásný pondělní den vám přejeme z Hit Rádia Vysočina a posíláme právě teď Coldplay.

White a taky David Kushner na Hit Rádiu Vysočina. Dneska nádherný slunečný den, takže si ho užijte, protože přijde ochlazení, zamračená obloha, déšť a klidně i bouřky a vydrží to do víkendu. A čeká nás to od zítřka, jo? Tak jenom jsme věděli. Super je, že se teda nemusí zalívat zahrádka, už méně super je, že tráva poroste jako blázen, takže nás čeká zase sekání a sekání a taky ještě sekání. Ale mě by se měl už o víkendu vrátit syn po měsíci z Erasmu, takže já mu sekačku zase mile ráda přenechám. Tak co, máte to taky na koho hodit? Tady už je kapela Divoký byl a jejich pocit.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byla Nelly Furtado. Brazilští designéři přišli s takovým zajímavým ekologickým nápadem, biologicky rozložitelné kelímky na kávu se semínky. Prostě dáte kafe, po použití ten kelímek můžete zasadit do půdy, tam se postupně rozloží a semínka mohou vyklíčit. Takovéhle podobné projekty prostě ukazují, že lze i takový jako běžný odpad proměnit v něco užitečného pro životní prostředí. Tak já nevím jak vy, ale já bych takový kelímek brala hned.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

Tak tohle byly Snow Patrol na Hit Radio Vysočina. Před námi kapela Green Day. Já u této kapely, a už jsem to vždycky několikrát zmiňovala, si vždycky vzpomenu na to, jak tenkrát na střední škole naše spolužečka byla puštěna svými rodiči na takový velký koncert v Praze kapely Green Day. My jsme jí to všechny strašně moc záviděli. A takže vždycky, když slyším písničku od Green Day, tak si na to vzpomenu, jak nám bylo 16, jak nám to rodiče zakázali a my bychom tak strašně chtěli jet.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Za námi Cyril na Hit Radio Vysočina. Ve snídani šampionů v raní pětce soutěžíme teď o vstupenky na Vysočina Fest. Ten už se blíží, proběhne od 2. do 4. července.

0: v letním amfiteátru v Jihlavě. Takže nás laďte právě i ráno a vyhrajte si lístky na tenhle ten festiák. Já už se loučím, přeju krásný zbytek pondělního dne a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
2: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu stažena Kateřina.
3: No, dobrý den.
2: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
3: Jasně, my jde za svědka, my jsme byli spolu, jsme svatební záležitosti.
2: Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
3: Svatbu, no.
2: Nebylo by možné třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou.
3: Jako až takhle, jo.
2: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to.
3: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout. Ale jako je to v rodinném kruhu.
2: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knej v Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči v Suchéniově ulici na křižovatce s Koželužskou se srazila dvě osobní auta. Nehodu máme taky na Žďársku na příjezdu do Polničky z Račína. A v Havlíčkově Brodě v ulici Žižkova, tak pozor na to. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
3: 12 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru s Kanaďankou Mbokovou. A teď pojďme do našeho regionu.
1: Vesnicí roku na Vysočině je Osová Býtýška na Žďársku a postupuje do celostátního finále. Zvítězila v konkurenci 18 obcí, které se o titul ucházely. Komise ji ocenila za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku.
4: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině nás čeká krásné odpoledne zalité sluncem, oblačnost začne přibývat až k večeru a teploty se zastaví na 27. Nad úterním ránem by pak mělo začít pršet.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: Nádherné pondělní poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, taky dobrou chuť k obědu. Posloucháte Hitrádio a začínají vaše oblíbené srdcovky, to znamená 5 fantastických hitů, které nás vezmou zase do 90. i 80. let. Znovu se zavzpomínáme a ta šestá pak bude na vaše přání. S tou první srdcovkou se vydáváme do Francie, konkrétně do roku 1998. Mám tady elektronický trio Stardust, možná hit, který jste dlouho neslyšeli. No a dneska to bude o dovolených. Pojďme si to pondělí v práci zpříjemnit vzpomínkama na dovolenou. Která dovolená u moře byla pro vás ta první? Dejte vědět na náš WhatsApp.

0: Trochu netradiční hit na Hit Radio, Stardust, The Music Sounds Better With You. Je 12 hodin 6 minut, první srdcovka na pondělní pravé poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na číslo 777-937-777 my můžete dneska psát vaše vzpomínky na první dovolenou u moře, kolik vám bylo, kam to bylo. Píše Marek a píše: ahoj, já jsem byl poprvé u moře s rodiči ve Španělsku na Costa Bravě. Jeli jsme tam 24 hodin autobusem. Dvoupatrák, nezapomenutelná cesta, spousta řízků, bylo to v roce 2000, bylo mi 14, v noci jsem spal v uličce a přes den jsme koukali na televizi, když nám ji řidič pustil. Zdraví Mára. Máro, to je nádherná vzpomínka. Costa Brava, myslím si, že, hele, kdo zažil cestu autobusem na Costa Bravu, ruku nahoru? Půlka republiky se teď momentálně hlásí, to jsem si 100% jistý. To byly neuvěřitelné cesty. A kdo si tam odsaď přivezl zlatý řetízek, který mu zčernal 2 týdny po návratu z dovolený a měl z toho zelený krek, ruku taky nahoru? Hele, 3/4 Česka. Jaké jsou ty vaše vzpomínky? Kde to bylo? Kam jste jeli? S kým to bylo? Dejte vědět, pojďme si udělat to pondělí v práci trošku příjemnější a zaměstnat hlavu těma krásnýma vzpomínkama na poprvé, co jsme viděli moře a ochutnali ho, že bylo skutečně slaný. 777-937-777. No a Máro, když to bylo v roce 2000, tak já tady mám srdcovku z roku 2000. Monkey Business vydali svoje úplně první album právě na startu nového milénia a objevil se na něm i jejich dosavadní největší hit. Jmenuje se My Friends. Tak tady, pro vás, přátelé, na Hit Radio. Srdcovka číslo 2.

0: the Hero, jeden z nejemotivnějších hitů na téhle planetě. To je strašná energie. Mazec. Taky ho máte tak rádi. Já mám normálně až slzy v očích. Nedvysvětlím. Já mám tuhle píseň spojenou s filmem Číslo 5 žije. A když Johnny 5 chytá toho lumpa Oscara a sleduje, jak mu vytéká baterie, a i přesto, že ví, že umře, tak se nevzdává a jde po něm. Uf, to je mazec.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A takový jsou srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Film Číslo 5 žije, tak to bez pochyby je jeden z filmů, který jsme sledovali, když jsme jezdili na dovolenou karosou, autobusem, byla tam někde na kazetě. To prostě, to nesmělo chybět. A dneska vzpomínáme na to, jak vy jste kdysi dávno jezdili na dovolenou, kam to bylo, kolik vám bylo. Tak třeba Irena píše, ahoj, můj první zážitek uvidět moře se datuje až do roku 1966. Tehdejší Jugoslávie, jezdili jsme jako děti o prázdninách do Jugošky na celý měsíc, byl to výměnný pobyt. Bylo mi 13, bylo to úžasné. Pak jsme jeli ještě dvakrát, byla to úplně jiná země než dnes. Lidé milí, přívětiví, opravdu nezapomenutelné zážitky. Zdraví Irča. Moje první dovolená, tak ta byla s rodiči v Kalábrii. Jeli jsme tam asi 19 hodin autobusem, mě bylo 5, takže jediné, co si z toho pamatuju, že jsem po příjezdu kousnul do sušenky a vypadl mi kývající se zub. A z vyprávění, že mě poslali rodiče ochutnat moře, tak jsem si nemohl nelíznout jako každý, ale spojil jsem dlaně a nabral plnou hrst. Skvělý. Zdraví Martin. Další zpráva, tak ta je od Lenky. Ta píše, ahoj, tak tohle přesně dneska potřebuju, pracovní morálka na bodu mrazu, pondělí mě nebaví, a tak vzpomínám na svou první dovolenou, byla v Itálii, byla jsem tam s babičkou a dědou, naši tenkrát nemohli, bylo mi 9, jeli jsme dokonce na výletní plavbu lodí, pozorovat rybičky, moc si toho nepamatuju, protože se mi celou cestu krmila z paluby. Rozumím. No, tak někdy jsou i takovýhle vzpomínky. Co vaše první dovolené? Pojďme si znovu zpříjemnit to pondělí v práci. Kdy to bylo? Kolik vám bylo? Jak jste tam jeli? A jak vám chutnalo tehdy tenkrát to moře? Bylo fakt slaný? 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. A my si dáme další srdcovku, už s číslem 4. Bude to trocha romantiky. Eternal na Hit Rádiu, jenom pro vás. A je to jakože vyloženě letní dovolenková věc. Tak možná, že na vaší dovolený jste to poslouchali.

0: Take Pride Colon Me. Pánové, jste v tomhle horku a při pondělku máte nízký tlak, doporučuji, podívejte se na videoklip, ono vám to... Ono vás to postaví na nohy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Víc k tomu dodávat nemusím, je 12 hodin 23 minut, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu. Máme všech 5 srdcovek za sebou a tak ještě pár vzpomínek na vaše dovolené, které jste trávili dneska, tak si... Vzpomínáme na úplně první dovolený u moře. Tak mám tady hlasovky od Kamči.
3: Ahoj Jirko, zdravím do rádia. Já vzpomínám na svoji první dovolenou, která byla, když mi bylo 10 let. Jeli jsme s mamčou a ségrou vlakem do Rumunska. Bylo to v roce 89. A bylo krásný to, že moře bylo opravdu slaný, tak jako vždycky, ale chytali jsme tam obrovský medúzy, který naštěstí nežahali. Bylo to takový to žele, se kterým jsme se tam hráli, házeli jsme ho po sobě, byla to sranda. A když jsme jeli domů tím vlakem zpátky potom, tak mi ten den bylo 10 let. A tím, že jsme tam strávili tu dovolenou s těma lidma, kteří tam s náma byli, tak pak vlastně celý ten vlak mi přál k narozeninám a dostávala jsem dárky. Nezapomenu, že jsem dostala figurky různých šmoulů a šmoulinku. Dneska už je teda nemám, ale jako dítě prostě to pro mě byl zážitek a obrovská vzácnost.
0: Wow.
3: Tak krásný den.
0: To je tak krásná vzpomínka. Vidíte, díky srdcovkám, na co si dneska nevzpomenete, to je nádhera. Další zpráva ještě v rychlosti. Ahoj, dá, moje první dovolená u moře byla s mamkou, bylo mi 14 let a jeli jsme autobusem do Chorvatska na Makarskou. Cesta nám trvala 23 hodin, ale stálo to za to. Ráda na to vzpomínám, zdraví Týna. A pak je tady dotaz na mě, jakou já jsem měl první dovolenou s rodiči u moře. Tak to je celkem jednoduchý, to já si to vybavím. Taky krásně, Malgrat de Mar, Costa Brava, Španělsko, taky 24 hodin autobusem, taky jsme spali v uličce a byl jsem už na střední, to znamená z prváku do druháku, no, takže mi bylo kolik nějakých 16 let, něco takovýho. Jo, trošku jsem si počkal, to je pravda, ale taky na to vzpomínáme s láskou. A teď důležitý dotaz. Vybavíte se nějakou píseň? Z té dovolené? Nebo z jakékoliv dovolené u moře? Ať to máme hezky jako do tečky. Dejte vědět na 777-937-777. Nejoblíbenější píseň z vaší dovolený. Napište mi u toho, kde to bylo a jedno se dneska určitě zahrajeme. Už za chviličku, srdcovce na přání.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: To je ten kohout na závěr, nahoru.

0: Tohle se povedlo hodně. David Guetta tedy svým Stones and I.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hit gone, gone, gone, to znamená pryč, pryč, pryč ve volném překladu a přesně takhle pryč už jsou i pondělní srdcovky. Je 3:15, ale na Hit Rádiu pokračujeme dál. Za chviličku například Imagine Dragons, Sit and Bones. Mimochodem Imagine Dragons, tak jeden videoklip ke svému hitu nahráli i v Česku. Kdybyste chtěli vědět, který to byl, odpověď najdete na Instagramu Hit Rádia. Za chviličku tady Imagine Dragons, taky stihneme i Daltona a v jednu nejnovější zprávy.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru naší polední pauzy Jennifer Lopez, tedy J-Lo na Hit Radio. 12.58, jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Stále pozor na nehodu osobáků na Žďársku na příjezdu do Polničky z Račína a také v Třebíči v Suchěnově ulici na křižovatce s Koželužskou. Tam se srazila dvě osobní auta. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Heal. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková. A teď pojďme k nám do regionu.
1: Pelhřimov na tuto sobotu připravuje velkolepé městské slavnosti, pokračuje starosta města Ladislav Med.
5: Vystoupení jak pelhřimovských umělců, tak známých umělců, jako je Martina Pártlová, kapela Butik, škola šermu, živá historická hudba, ukázky řemesel.
1: Více v podcastu na našem webu.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Odpoledne to bude na Vysočině, na Koupačku má být skoro jasno nebo polojasno s teplotami až 27 stupňů, zítra už má být deštivo s bouřkami a teplotami do 23.

0: hodin, 2 minuty, jsem rád, že jste s Itrádiem. Máte dneska blbej den? Vstali jste levou nohou a je vám k tomu ještě navíc horko? Chápu. Takhle, já jsem se s tou do práce viděl pána na sluníčku v kožených upnutých kalhotách a nebyl to motorkář. Tak jsem si vzpomněl na scénku Rose v seriálu Přátelé a říkal jsem si, ale jo, teď ještě může být hůř. No a nebo místo kožených kalhot vám po obědě takhle můžou přinést kafe ze sloního trusu. Je to nechutný? Je. Je to reálný? Taky ano. A lidi za to ještě platí. Podrobnosti řeknu za chvilku, teď si dáme hity. Ej, Vamex, na úvod hodiny.
1: Hit Radio Vysočina.

Dá se říct, že tohle už je klasika Blink 182, I Miss You. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. A jestli si říkáte, že žijeme jenom jednou a že bychom tak měli všechno vyzkoušet v tom životě, tak mám pro vás celkem zajímavou challenge, a to kafe ze sloního trusu. Jo, slyšíte správně, za mě teda absolutně nechutná záležitost, ale lidi to vyhledávají a platí za to docela ranec, jo. Já teda osobně nejsem smířený ani s cibetkovou kávou, takže tohle pro mě není. A tohle kafe funguje samozřejmě na úplně stejném principu jako to cibetkový, akorát teda se podle mě ty zrnka trošku hůř hledají. Podle odborníků je to ovšem delikatesa. Prý se v žaludku slona zrnka marinují ve směsi ovoce a bylin, co za ten den snět, a jedno espresso tak stojí 350 korun. No, co vy na to? Nevím. Za mě ne. Ale jak se říká, proti gustu, že jo? Navíc já osobně bych teda tomu moc nevěřil, jo? Je to pochoutka, která pochází z Thajska, a tam se taky nedá ničemu věřit, jo? Jsem slyšel, že dokonce i holky tam čurají ve stoji u pesuáru, tak mě by si dát radši nějakou hudbu. Posloucháte Hit Radio?

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio Vysočina.
1: Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ode dneška, že prý pondělí je blbej den, jo, teď dobře poslouchejte. Ode dneška, tedy od pondělí, nám začínají 3 týdny, kdy vám v odpolední show Hit Radia natankujeme plnou nádrž. Jo, je to tak, my jsme Hit Radio, tedy rádio, který vám dá opravdu plnou nádrž zdarma a je nám úplně jedno, jaký jsou ceny benzínu, jo, nás to prostě nezastaví. My víme, že nás velmi často posloucháte v autě a jsme za to rádi a tak společně můžeme být ještě chytřejší než vaše navigace. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a když na cestách narazíte na nějaké komplikace, kolonu, objížďku nebo třeba do auta před váma, dejte nám info na WhatsApp Hit Radia. Každé odpoledne vybíráme z těch denních zpráv člena dopravní hlídky Hit Radia, který od nás dostane plnou nádrž gratis. Ode dneška po celé 3 týdny. To vám žádné jiné rádio nedá. Pouze v odpolední show. No a když jsme teda u našich show, tak odpoledne víme, co se bude dít. No a co se dělo dneska ráno? To si pojďme připomenout.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
2: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
3: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu stažena Kateřina.
4: No, dobrý den.
3: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
4: Jsme byli
3: jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
4: Svatbu, no.
3: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou.
4: Jako až takhle, jo.
3: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
4: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout. No, ale jako je to v rodinném kruhu.
3: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
2: Kati, ty jsi prošla testem.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tak je to pravda, ale pak by třeba nebyli tak výjimeční. Na druhou stranu, jestli máte opravdu rádi hity z 80. 90. let a milénium, tak doporučuji od 18 do 21 hodin také každý den poslouchejte i naše hitrádiovské speciály, protože čeká vás pořád Hitrádio Klasik, kde právě tyhle hity z 80. a 90. let hrajeme každý den od 18 do 21 hodin. No a když jsme u těch srdcovek, tak jedna, která se mi dneska do vysílání nevešla, ale když už se bavíme o tom našem speciálu, tak se na ní můžeme i trošku naladit, tak to je z roku 1993 a věřím, že vás v pondělí odpoledne nejenom probere, ale hlavně potěší. Teď na Hit Rádiu Legenda Legend. Headway!

0: Máte tohle rádi, anebo máte rádi úplně jinou muziku? Dejte nám vědět na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet od nás tady z vysílání, jaká hudba vás baví. A když navíc tu vaši píseň i s vaším vzkazem uslyšíte o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne, tak můžete vyhrát ještě speciální Garmin hodinky v hodnotě cirka 7,5 tisíce. Máme tady typ Bounce 2, takže jestli máte děti, tak tohle je přesně pro vás. Jsou to speciální hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení, mají jednak spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to prostě jako ideální volba pro menší školáky. Tak to pro vás máme i teď o víkendu, v sobotu a v neděli. Prostě poslouchat Hit Radio se vyplatí od pondělí do neděle.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Atmo Music a Andělé, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a pokud jste právě teď za volantem, dejte volume doprava. Je tady doprava. Ty jsem rýmář teda.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 99 směrem na Prahu pozor na nepojízdný autobus odstavený u Krajnice. A pozor taky na omezení kvůli pracím v Havlíčkově Brodě v Masarykově ulici u křižovatky se Svatovojtěžskou. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koubka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Užívejte sluníčka na Vysočině, zítra už se schová za mraky a vystřídá ho déšť. Dnes si ale ještě užijeme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu a maximální teploty do 27 stupňů.

0: možná naposledy tento týden, tak si to pojďme užít. 2 hodiny, 2 minuty, za chviličku náš pořád Pravda nebo Bullshit. A pozor, dneska pro vás mám ještě jeden takový malý dárek, jo? Za reakce, který budete posílat na WhatsApp It Rádia s číslem 777-937-777, tak na konci našeho pořadu, což bude zhruba tak za 20 minut, tak můžete získat lístky na koncert Evy Farné do Edenu, který bude už tento víkend. Tak buďte s náma a připravte se.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Lady Gaga a Poker Face na Hit Radio ve 2 hodiny 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš tradiční odpolední pořad Pravda nebo bullshit. Dneska za zprávy, které budete posílat na 777-937-777, tak budou rozdávat i lístky na koncert Evy Farné. Ať taky máte nějakou odměnu za to, že pravidelně ty zprávy posíláte. Mám tady docela zajímavý téma a moc mu teda nerozumím, což možná mluví o všem, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 42% žen chce mít doma hloupého muže. Hloupého muže. Já se přiznám, že tomu moc nerozumím. Jak jakože hloupýho muže? Jakože nějaký top strop model, když je chlap blbej a silnej? O čem to je? Dámy, holky, děvčata. Opravdu doma chcete mít chlapa, který nemá vysoké IQ, se kterým si prostě... Já nevím, já tomu vlastně jako moc nerozumím. No dejte vědět, 777-937-777. V čem by to tak jako mohlo být? 42% není tak moc. Dneska je na nás, aby jsme zjistili, jestli je to číslo opravdu jako možný, a nebo tady naši
1: vědci
0: zase úplně jako ustřelili. Jo, já nad tím taky trošku popřemýšlím a uvidíme, k čemu se dostaneme. Dejte vědět, ještě jednou 777-937-777.

0: Kato na Hit Radio ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupého muže. Je to tak? Nebo to je blbost? Tak přesně o tom dnešní díl našeho pořadu je. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, kam posíláte vaše zprávy a vaše názory. Tak Terka, ahoj, nemyslím si, že by měl být hloupej, ale je pravda, že s přechytralým chlapem je těžké pořízení. Není nic horšího, než poslouchat věty jako já bych to viděl takhle, já bych to udělal takhle a z mé zkušenosti se to dělá takhle, to si člověk opravdu připadá jako blbec. Další zpráva, Peťa. Já jsem jednou chodila s klukem, co byl asi členem menzy nebo něco takového, alespoň se za to vydával. Ohromnej vědec, rozešla jsem se s ním dřív, než to bylo vážné. Dvě rande, jedna pusa a konec. Nedalo se to poslouchat a do života taky nepoužitelnej. Je to už 20 let. Chudák kluk teda. Si říkám, tyjo, 20 let, za chvilku důchod a pořád je panic teda. Další zpráva, Bobina. Tak určitě, o IQ to úplně není, ale ženská chce mít prostě navrch. A taky chce, aby jí chlap sežral, co mu připraví. Slovně i na talíři. Jo, tak takhle to je. Další, ahoj Jirko, s tvrzením nesouhlasím. Co s takovým chlapem? O čem bych si s ním měla povídat? Potřebujeme komunikaci na úrovni, vědci tady určitě přestřelili. Zdraví Dagmar. Děkuju. Je tady jedna zpráva od jednoho chlapa, zatím. A ten reaguje na to, co jsem říkal předtím, že tomu moc nerozumím. Jak to jako ty vědci myslí. A dobrá zpráva byla, hele, jestli to nechápeš, tak máš doma spokojenou paní. Tak. Děkuju, děkuju. Další. Hele, ahoj, jenom to ne. Hloupý chlap je pro mě buď úplný podpantoflák, protože ani neví, jestli má chuť dát si ještě jedno. To ví přece jeho manželka, a nebo ňouma, co ani nevymění žárovku. Takovýho chlapa nebrat. Ideálně prostě průměrný chlap, se kterým si rozumně pokecáš. Týna. Děkuju moc, dávám to tady dohromady. 42% žen to tak chce, tvrdí vědci. Jak je to tady u nás, tady na Hit Radio a v Česku, tak to zjistíme za chviličku. Dál pište vaše vzkazy na 777-937-777. Navíc za jeden ze vzkazů za chviličku dám i dva lístky na koncert Evy Farné do Edenu.

0: Coldplay na Hit Radio a Burna Boy. Je 14 hodin 23 minut, za chviličku Sunrise Avenue a taky Poetika.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupýho chlapa. Tak to nám tvrdí vědci, my dneska zkoušíme zjistit, jestli opravdu to číslo je reálný a nebo
1: vědci
0: se úplně sekli. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Vitrária. Zdravím, mě tak Max napadlo, že třeba někteří chytří muži jsou v životě chytří, co se týče otázky vysokoškolského typu. Ale co se týče věcí použitelné v životě, tak si prostě neví rady. Neví, jak třeba opravit umyvadlo, zavěsit poličku a podobně. Je pravdou, že i já bych se necítila úplně komfortně vedle muže, který by na mě mluvil odborně. Já neměla tušení, o čem mluví. Říká Lucie. Další zpráva, kterou tady mám, která to možná také hezky vysvětluje. Hele, úplnýho tykvoně nechce žádná. Jen je jednodušší být inteligentnější než partner. Ale spíš chce žena nevšímavého muže, aby si ty nový boty nepamatoval. Tak o tom to je. Tykvoň. To jsem vás nikdy ještě neslyšel. No, takže, tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že na velikosti záleží. Jenom těch 20 nejsou centimetry, ale IQ. Vy si to asi myslíte jinak. To znamená, že uděláme finální rezumé a za mě i podle zpráv, který posíláte, tak
1: vědci
0: nemají pravdu a je to bullshit. Je to tak? Děkuju moc, ještě tady mám jednu zprávu. Ahoj Jirko, už takhle je těžké sladit mužský a ženský způsob myšlení a mít doma k tomu ještě hloupého muže? Ne, díky. S blbcema moc trpělivosti nemám, takže buď by skončil on zahrabaný na zahradě, anebo bych si to já šla hodit na švestku. Zdraví Ivča. Ivčo, na švestku si to hodit nemusíš, jo, ty klidně se můžeš jako hezky oblíct a vyrazit do Edenu, protože za tuhle zprávu já ti dávám lístky na koncert Evy Farné, který bude teď o víkendu 13., taky 14. a dokonce i 16. Eva Farna tak má 3 Edeny, masakr. Mimochodem, je to historicky první česká zpěvačka, solová zpěvačka, která vyprodala Eden, jo. Úlet. Takže u této historické události i v čem můžeš být, napiš mi ještě jednu zprávu na 777-937-777, ať tu zprávu mám hezky nahoře, protože jinak těch zpráv je tady strašně moc. A já gratuluju, no a je to jasný, takže o IQ nakonec nejde, zase jde jenom o ty centimetry. Děkuju, zítra další téma a zítra další lístky na Evu.
1: Hit Radio. Hey, hey, hey. Come on, let's go.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: 15 do 18. Jen na Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s Markem a Markétou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

Ingrid na Hit Radio a malá lekce francouzštiny, takže dávám au revoir. Co omlouvám všem, co umím mluvit francouzsky. Tohle slovíčko opravdu ve francouzštině není, to jsem si teď vymyslel. Je 14 hodin 3 a 40 minut a do 15. hodiny ještě stihneme například Dašu, bude taky Avicii a nebude chybět Pitbull a Kesha s letním hitem Timber, dokud nám ještě venku svítí sluníčko. Koukal jsem na tu předpověď a fakt se to má zkazit. Mají dorazit i nějaký bouřky nebo co. No tak si to pojďme ještě užít. Pondělí je krásný. Já jsem Jirka Pelnář, vy to

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a řidiči pozor v Havlíčkově Brodě v ulici Žižková. Silnice tam kvůli nehodě dodávky s osobním autem dočasně uzavřená. Tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy. Prezident Petr Pavel dnes dorazil na jednání vlády. Při příchodu do Strakovy akademie novinářům pouze řekl, že jde vyjasnit svou pozici. Hlava státu avizovala, že důvodem návštěvy je snaha o koordinaci účasti představitelů státu na mezinárodních akcích. Jednou z nejbližších bude červencový summit NATO, kde vláda prezidenta nechce. Píší o tom Novinky.cz. Zisky světových aerolinek letos proti loňsku klesnou na polovinu. Varuje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu. Na vině jsou vyšší náklady způsobené růstem cen leteckého paliva. Rovnou navážu, ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. A Izrael a Irán usilují o uzavření okamžitého příměří, uvedl to dnes americký prezident Donald Trump. Závěrečná jednání o mírové dohodě pokračují, ale mohou být zmařena neznalostí nebo hloupostí. Napsal to šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. V předchozím příspěvku vyzval Izrael a Irán, aby na sebe přestali útočit.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě počasí. Na Vysočině to je na koupačku. Má být skoro jasno nebo polojasno s teplotami až 27 stupňů. Zítra už má být deštivo s bouřkami a teplotami do 23, tak užívejte sluníčka.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Užívejte sluníčka a možná taky nějakého pěkného výletu, protože my dneska rozdáme první plnou nádrž úplně gratis. Je to jednoduché, pokud máte nějaké dopravní info, hoďte nám hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. My z těch došlých dneska vybereme jednoho výherce, tomu pošleme zprávu a ten má plnou nádrž gratis. Tak držím pěsti, tady už Alvar.

0: tleskejte. Flowrida na Hit Rádiu Vysočina 15 hodin 9 minut k tomu, takový je aktuální čas. My tady z Market přejeme krásné, hlavně prosluněné odpoledne pondělní na celou Vysočinu. A stejně tak, jako je dneska pěkně, tak bylo pěkně i v neděli a v sobotu a chutnalo to o kousek, abych pravdu řekl, víc.
1: já jako můžu jenom souhlasit, já jsem si to užila maximálně, ale tebe to zavedlo na docela dlouhou trasu tenhle ten víkend.
0: Já tak, jak jsem avizoval, tak jsem splnil, jsem na sebe nebo na nás s drahou polovičkou pyšný, protože jsme dali 40 kilásků krásných, trasa Jihlava Pelhřimov.
1: Jo, Marek říkal, prý jdeme s ním, ale já se teda přiznám, my jsme chodci, rádi jsme v terénu, ale 40 kilometrů za den, jak dlouho jste to šli?
0: 11 hodin a 40 minut,
1: takže
0: přesně.
1: Ty jsi to měl naplánovaný na těch 12 hodin a ano. To teda vyšlo.
0: Ano, byli jsme o 20 minut rychlejší.
1: Takže v 6 ráno jste vyrazili.
0: 7.
1: 7 jste vyrazili a kdy jste byli v cíli a kam jste vlastně šli odkaď?
0: Teď jsem to říkal, Jihlava Pelhřimov.
1: Jo, Jihlava Pelhřimov, ano,
0: cíl byl Pelhřimov,
1: pro natvrdý, teda, jako jo.
0: A 11 hodin 40 minut, to znamená, že když jsme vyšli v 7, tak krátce před 7 jsme byli v Pelhřimově.
1: Ty brďo, to bylo ale náročný.
0: Bylo to nádherný.
1: Nádherný. A co nožičky říkali na to?
0: Hele, nožičky dobrý, Ivča, myslím si, že ještě teď si masíruje kyčle.
1: Jo, aha.
0: Já kyčle. Jediný co, tak na levý noze, já jsem totiž asi na nějakým 20. kilometru měl pocit, že se mi dělá puchejř. A tak jsem začal tu nohu tak různě jako kroutit a říkal jsem si, tam bude asi puchejř, budu ji ulevovat. No a nakonec nakonec to puchejř nebyl, nakonec jsem zjistil, že to byl obyčejný kamínek, no prostě bordel v botě a tím jsem si jako natáhl tu nohu, tím přístupem svým blbým. No ale jinak super, myslím si, že další meta je 50.
1: No, tak to budu držet pěstě, já teda k tomu puchejři, jo. Já jsem teda došla jenom v koupelně do sprcháče a mám úplně sedřenou patu, protože jsem si přivřela nohu do dveří nějakým způsobem, takže já ani nemusím nikam chodit a mám úplně nohy jak ty.
0: Víkend byl nádherný, možná máte taky sdělaný nohy, dejte nám vědět, co jste dělali, jsme na WhatsAppu 725 44 38 37, pošlete hlasovku nebo zprávu. Tady už posíláme další hity, Ella Henderson a Rudimental.

0: byl na Hitrádiu Vysočina, její hit Znamení. My jsme šli ten trip 40-kilometrový přes Čeřínek, tam jsme natrefili na Jordu z Divokýho Byla, tak ho tímhle zdravím. Bylové zpívají Samá voda, Market byla na vodě o víkendu.
1: No je, je.
0: Byl paddleboard.
1: Ano, ano.
0: A bylo ještě něco jiného?
1: Bylo.
0: Bylo všechno.
1: Bylo to moc.
0: Prostě v pondělí se velmi rádi vracíme k tomu víkendu, protože přeci jenom chceme to pondělí tak nějak hezky přežít. Píše nám i Pavel, tak zdravíme Páju. Píše, my závodili s rodinkou na MTB maratonu v Kněžicích. Krásný počasí, perfektní organizace, skvělá událost. Jedu z práce. No tak hlavně šťastnou cestu, Páju, takhle na silnicích. My se teď podíváme na dopravní informace z cest po Vysočině, protože je pro vás monitorujeme a když nám pošlete hlasovku, tak je ve hře i plná nádrž.
2: Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: A začínáme tím, že se nám opravdu hlásí někdo na náš WhatsApp, posílá hlasovku a je to řidič Pepa.
3: Ahoj, tady řidič Josef z Jihlavy, jenom hlásím jihlavský tunel, mírně přicpaný, ale projet se to dá.
1: No a my míříme taky ještě do Havlíčkova Brodu, tam je uzavřená ulice Žižkova, srazila se tam dodávka s osobákem, tak tam s tím počítejte. A na dálnici D1 máme nějaký komplikace, 70. až 75. kilometr ve směru na Brno, pracují tam cestáři, je tam uzavřený stoupací pruha, děkujeme, že s námi vysíláte.
0: A jo, já bych chtěl poděkovat konkrétně Pepovi, ono, aby to tady nezapadlo. I takováhle hlasovka vám může nadělit, prosím pěkně, plnou nádrž. Opravdu stačí poslat, když jedete po silnici, teď po cestách po Vysočině, jak se vám jede, jestli dobře nebo špatně, kde to stojí, kde to nestojí, na náš WhatsApp hlasovkou 725 44 38 37 v 17 hodin 20 minut vyhlásíme jednoho výherce právě z těch dnešních došlých hlasovek. Plná nádrž ve hře.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu Vysočina, Hit Sharks na Hit Rádiu Vysočina a my sledujeme stále s vámi dopravu na Vysočině ve hře Plná nádrž. Právě že od dnešního odpoledne po 3 týdny, každý všední den je ve hře Plná nádrž od Hit Rádia Vysočina zcela zdarma a je to jednoduché. Stačí poslat jakoukoliv dopravní hlasovku. Ať už se vám jede dobře, anebo kde jsou nějaké komplikace. Hlasovku posíláte na náš nový WhatsApp 725 44 38 37. To je důležité to číslo si někam poznačit, abyste velmi rychle byli ve hře. Hlásí se nám řidič takhle Pavel. Jak se jede Pavlovi?
1: Ahoj, Vysočino, jedu z práce velké mezi Říčí Třebíč, trasa umetená, krásně čisto, nikde nikdo, paráda, sluníčko svítí, mějte se krásně, čau.
0: Pavlovi děkujeme za info, vidíte, takhle jednoduché a jste ve hře, stejně tak se přihlásila Lída.
2: Ahoj, Hit Rádio, tady je řidička Lída, projíždím z Jihlavy směrem na Brod, při Jihlavu to bylo docela v pohodě, žádný velký kolony a na navaděč pohoda zatím. Takže vás zdravím a rozsvítilo se mi hladový oko, takže nádrž by se hodila. Čau.
3: No a všichni tito řidiči jsou právě teď ve hře o plnou nádrž zdarma, tak jestli chcete i vy, tak stačí poslat tu hlasovku, připomeneme si číslo, WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Market mimochodem tady říkala před chvilkou mi, že taky se jí rozsvítilo hladový oko. Taky na
3: jsem
0: suchu.
3: V oranžových číslech.
0: No tak pokud jste na suchu, posílejte hlasovky a my vám právě za volant posíláme další hit. A už David Guetta, Kid Cudi.

0: Shakira na Hit Rádiu Vysočina před 3:15 a pojďme se podívat, kde se co na Vysočině děje.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Tak horácká multifunkční arena v Jihlavě se od pátku do neděle stane dějištěm Evropské volejbalové ligy mužů. Celkem bude arena hostit 3 reprezentační zápasy základní části soutěže, tak můžete vyrazit. V sobotu můžete přijít i obdivovat veterány k City Parku v Jihlavě, kde budou mít zastavení v rámci 1000 mil československých. V neděli pak můžete vyrazit na americký fotbal, gladiátoři vyzvou rytíře z Nitry, no a příští úterý zveme taky na dámskou jízdu s filmem Bardotky do Cinestaru Jihlava.
0: Samozřejmě další akce na našem webu hitradiovysočina.cz, ale pokud byste chtěli na ten volejbal Lupeny a vyrazit tam, podívat se do horácké multifunkční areny zcela gratis, tak soutěž na našich sociálních sítích, tak vzhůru do storíček Facebook a Instagram Hitradia Vysočina.
1: Vysočina, tady jsme doma.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Swift na Hitrádiu Vysočina. Dneska výzva, dejte nám vědět, jak se vám jede, ať už to někde stojí, možná se vám jede naopak, ale velmi dobře. Ve hře po celé ty 3 týdny, co nás čekají, plné nádrže gratis, každý den vybereme jednu hlasovku z našeho WhatsAppu a ta vyhrává. Nominovala se i Lucka, ta nám poslala dopravní info od Telče.
1: Ahoj, Rádio Vysočina, tady je řidička Lucka a hlásím, že cesta Jihlava-Telč je naprosto v pohodě, žádné kolony, žádné bouračky, sluníčko svítí, vydejte se do Telče, mějte se krásně, plná nádrž by se hodila, ahoj.
0: Lucce, moc děkujeme za info, vy taky posílejte svoje dopravní tipy na 725 44 38 37. Teď už One Republic.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, v Havlíčkově Brodě, na křižovatce ulic Humpolecká a Lidická probíhají stavební práce. Na dálnici D1 mezi kilometry 70 a 75 na Brno se pak připravte ve stoupacím pruhu na údržbové práce. A pozor, každý den odměníme jednoho z vás, když pošlete psanou zprávu nebo hlasovku na naše WhatsAppové číslo s informací o dopravě 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Hit Radio. It's been so long.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Červnové deště dokázaly zmírnit půdní sucho. Na některých místech bylo až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Míra sucha se bude v dalších dnech odvíjet od toho, jak moc bude pršet. Nejvíce deště se čeká zítra a ve středu. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce. V příštím roce půjde o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění spravují zdravotní pojišťovny. Pelhřimov zahájí tento čtvrtek opravu Požárnické ulice. Změní se kvůli tomu i autobusové linky. Radnice o tom informovala na svém webu. Práce vyjdou na 36 milionů korun a skončit mají letos v listopadu. Ulici čeká kompletní oprava inženýrských sítí, silnic a chodníků. A nakonec zvířátko. V Jihlavské zoologické zahradě mají mládě pekary Wagnerova. Druh, který byl dříve považovaný za vyhynulý, začala zoo chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Mládě se narodilo koncem května.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Meteorologové na zítřek předpovídají pro Vysočinu velkou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm. Lokálně se objeví i bouřky. Teploty se budou točit od 20 do 23 stupňů. Na jihovýchodě a východě kraje bude místy ještě i kolem 24.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Počasí krásné, my se k tomu počasí ještě tady z Market v průběhu této hodiny dostaneme a připomínáme. Hlasovky posílejte na náš WhatsApp 725 44 38 37, pokud chcete být ve hře o plnou nádrž zcela gratis. Více na našem webu. Teď taky další hity Jay-Z, Alicia Keys, Anemo, Damiano, David, dnes Summer. Už se blíží to léto.

0: Eliša Keys na Hit Rádiu Vysočina, 16 hodin 10 minut. K tomu takový je aktuální čas a počasí, to je to, co nás teď zajímá. O víkendu bylo nádherně. Jak bude v tomto týdnu, Market, co?
1: No, vypadá to, že Medard do, jak se to říká, dostane svým slovům, že no, dneska je Medarda.
0: To by dneska muselo pršet. To a doufám, že se nestane.
1: Ne, mělo by až teda nad ránem na zítra. Takže tak zítra už by mělo pršet, mělo by pršet taky ve středu, ve čtvrtek i v pátek by měly nějaký ty přehánky panovat. Takže takovýhle počasí nás teďkom v týdnu čeká, jenom doufám, že na víkend se nám to zase jako vybarví, vymete a bude sluníčko, no.
0: Já tady vidím déšť v následujících 7 dnech.
1: 7 dokonce.
0: A jsem za to strašně rád, že se právě Medarda nevyplní, protože by to znamenalo, 40. Kdyby ne, ano, 40. Kdyby dneska pršelo, tak 40.
1: Takže 7 stačí.
0: 7 je dobrý. Je potřeba, aby se to zase zalilo. A Market byla včera na pedalboardu, na přehradě. Na jaký přehradě?
1: My jsme byli na Vranově. My to máme hodinu od baráku, takže to tam sejí za chviličku. A ještě jak nevypukla úplně ta plná sezóna, tak prostě tam je klídeček, parádička, bylo to super, vodička perfektní.
0: A vykoupala ses?
1: Ne. Jako nohy jsem tam dala, jo, bokrá jsem byla taky, protože se synem jsme se cachtali na tom pedalboardu, ale neplavala jsem teda tentokrát.
0: Tak to je
1: no,
0: nuda.
1: No, jsem ostuda, to budu muset napravit.
0: To je nuda, no. Luis Capaldi, anebo právě teď Edvard Maja, Vika Džigulina na Hit Rádiu Vysočina. Tak hezké odpoledne.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Monitorujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině, aby se vám hezky pěkně jezdilo z práce domů. A taky pozor, připomínáme véře od dnešního odpoledne až po následující 3 týdny, každý všední den, plná nádrž zcela gratis. Stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a jste ve hře. Myslíme tím dopravní hlasovku, stejně tak učinila Petra.
2: Z práce si to teďka šinu a poslouchám Vysočinu. Cesta je to OK, tak na ní fakt koukej. Směr Ostrov nad Oslavou, Dožďáru nad Sázavou, bez nehod a plynulá jízda, horko, užívejte si den, pa pa.
3: Děkujeme. Peťa to vzala i s rýmama, krásný.
1: Jo, jasně.
3: No a my nemáme hlášený žádný výrazný potíže ani na D1, ale pozor, připomínáme omezení v Havlíčkově Brodě v Masarykově ulici u křižovatky se Svatou Vojtěžskou a taky na křižovatce ulic Humpolecká a Lidická, kde probíhají stavební práce, tak tam počítejte s omezením.
1: A jak se jede vám, dejte nám vědět hlasovkou na náš WhatsApp 725 44 38 37.
0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Rádiu Vysočina.cz.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
2: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu Stažena Kateřina.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma. Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
3: Svatbu, no.
2: Nebylo by možné třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
3: Jako až takhle, jo.
2: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
3: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
2: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
1: Kači, ty jsi prošla testem.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Jurica na Hitrádiu Vysočina po 5:30 a míříme do Jihlavské zoo, protože ta dnes zahlásila jeden krásný přírůstek.
1: No, mají radost, tam totiž se jim narodilo mládě pekary Wagnerova. Oni tady ty pekary jsou tři druhy a tady to, co se jim tam narodilo, je vlastně největší druh, ale taky nejvzácnější. A teďkom ta vlastně skupinka, kterou mají v zoo Jihlava, tak čítá asi 7 členů, takže už tam můžeme potkávat tady tu 7členou nejvzácnější partičku.
0: Pokud vůbec netušíte, co se tam narodilo, prosím pěkně, tak se tam narodilo zjednodušeně řečeno, já vím, že odborníci mě zabijou,
1: no,
0: prase.
1: Já jsem se bála to říct, že říkám, ježiš, ty by nás asi hnali, ale ono to vypadá jako prasátko, je to takový druh prasátka. Ej, prostě.
0: Vyšlechtěný divoký kanec.
1: Ale kdybyste ho chtěli vidět, tak to máme i na sociálních sítích Hitrádia Vysočina, tak se můžete na tohle roztomilouše podívat.
0: Vzácný kanec.
1: Taky tady mám jednoho vzácného kance, co Máro?
0: Do toho máš doma.
1: No, to je druhý vzácnej.
0: Jonas Blue, Zina si a právě teď.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Záležitost na Hitrádiu Vysočina, Terry Swims, před 4:45 a my přejeme hlavně pohodové pondělní odpoledne.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: Znáte takové to, když poprvé jedete za rodiči partnera a nastane situace, že se vám tam chce na záchod? Jo, no, dlouho si to rozmýšlíte, že ano. Mimochodem, jaký je největší trapas, který se vám kdy stal na návštěvě nebo v práci na záchodě? Klidně dejte vědět. Mně se nedávno stalo, že mi splachovadlo zůstalo v pozici splachování a furt teklo, tak jsem se to tam snažil opravovat, no, taky prekérní. No, tohle se vám s ultra chytrým záchodem novým nestane, o který hrajeme, takový trůn pro tatínky ke dní otců, máme ho ve hře. Je to smart toaleta od firmy Jika, soutěžíme o ní díky koupelnám Maru.cz, tam můžete třeba objevit vaši novou koupelnu v 7 koupelnových studiích. Mrkněte na jejich web a přitom také mrkněte na ten úžasný chytrý záchod, o který hrajeme.
2: Já jsem na něj koukala a hele, řeknu vám, to je prostě tenhle trůn, to je pecka, jo. Funkce zahrnují vyhřívané sedátko, sušení, odsávání zápachu, automatické splachování, dálkové ovládání, noční osvětlení a mnoho dalších funkcí, takže přátelé, je tu konec narážení do futer ve 3 ráno. Tenhle záchod od koupelen Maro.cz vám totiž ukáže sám cestu a ještě sám po sobě spláchne a kdo ví, možná vám i poděkuje.
0: V pátek jednoho z vás registrovaných na našem webu Hitradio Vysočina.cz vylosujeme a ten získá tento právě ultrachytrý záchod, tento trůn. Takže zhůru na registraci na našem webu je tam potřeba odpovědět na soutěžní otázku. Odpověď, prosím pěkně, je schovaná v Reelsku na našich sociálních sítích. Tak i tam mrkněte, držíme pěsti.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu Hitradio Vysočina.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši

0: či novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hit Radio. Hit Radio.

0: And running, running, and running, running.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Disturb na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, po zprávách taky biják, hrajeme o další volňásek, teď ale začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Havlíčkově Brodě v Masarykově ulici u křižovatky se Svatovojtěžskou probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. A také počítejte s tím, že pokud nám pošlete hlasovku s informací o dopravě, tak vás každý den odměníme. A ještě dodám naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Stane se tak pravděpodobně ve druhé polovině roku 2027. Dnes to oznámil premiér Andrej Babiš, podle kterého je dnešní den významným milníkem nejen pro české kosmické aktivity, ale pro celé Česko. Ještě dodám, že Aleš Svoboda je armádní pilot a záložní astronaut. Nezaměstnanost na Vysočině zůstala v květnu na dubnových 4%. Na konci minulého měsíce úřady práce evidovaly přes 13 000 lidí bez práce. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na Třebíčsku a naopak nejnižší na Palahřimovsku. Na Žďársku budeme moci navštívit větší počet Santýnyho staveb. Propojila je stezka dlouhá přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Horácká multifunkční arena v Jihlavě se stane dějištěm Evropské volejbalové ligy mužů. Naši reprezentanti se zde představí během 3 dnů hned ve 2 utkáních. První zápasy čeká v pátek od 18 hodin s Bosnou a Hercegovinou a další duel se hrají v neděli od 16 hodin proti Dánsku.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Zítra nás na Vysočině čeká velká oblačnost, také se objeví přehánky nebo občasný déšť a místy i zabouří. Teploměr nám ukáže hodnoty od 20 do 23 stupňů a od středy půjdou hodnoty dolů. Zastaví se na 13 stupních.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Zuzce, děkujeme za zprávy, loučíme se a loučíme se taky s naší Market. Měj se krásně, ahoj.
6: Já myslím, že jsme to krásně dneska to pondělí zvládli. Uteklo to jako voda, zítra od 15 hodin, ahoj.
5: Ano, budeme se těšit a teď se těšíme taky na náš biják, ve kterém hrajeme o další volňásek do Multikina Sinestar. Tak kdo byste chtěli zcela gratis vyrazit na nějaký pěkný film, připravujte telefony, až zazní signál, volejte. Hit Radio. No a teď už posílám Morandy a připomínám 15 minut a budeme vyhlašovat prvního výherce plné nádrže zcela gratis. Tak ještě pár minut máte na to se klidně přihlásit, je to velmi jednoduché. Stačí poslat hlasovku dopravní na náš WhatsApp 725 44 38 37.

0: Vojta.
1: No jo, je to opět tady náš Biják, otvírá další volňásek ve hře. Na telefonu Pavel od Nové si u Světlé. Pavle, hezký den, ahoj, ty to tam máš nějaký nahlas.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Pavel mi prozradil, že tam má připravený bazén, leží u bazénu a bazén má 30 stupňů, jak jsem říkal, že už to napouští snad s teplou vodou. Jak to tam máš s tím bazénem?
2: Nedá pouštět zaporu, ale máš to zastřešený, no tak co to ohřeje.
1: Jo, tak je to prostě ohřátý, je to krásný, ano, je to jak někde v Egyptě už. No tak jo, tak vyrazíš nebo nevyrazíš do kina, to je otázka, to je oč tu běží. Připravený na dnešní filmovou ukázku?
2: Ano.
1: Tady je.
3: Je 9 hodin. Už jste se dnes zálohovali.
4: Byla jste někdy svědkem procesu obnovy?
5: Zabít můžete jenom člověka. Ne soubor dat.
1: Tak, to je dramatický. Moc pěkná záležitost tenhle film. A nás zajímá jeho přesný název. Pavle.
2: Tak to vůbec nevím.
1: Nic, jo?
2: Ne. Čas obnovy?
1: Bod obnovení. Co tam?
2: Bod obnovení.
1: Co tam slyšíme?
2: Bod obnovení. Bod obnovení.
1: Bod obnovení?
2: Bod lomu, ne.
1: Tady, tam je hlas.
2: No.
1: Takže bod obnovení, nebo ještě trošku jinak? Co?
2: Bod zlomu?
6: Ne.
1: Bod zlomu?
6: Ne.
1: Ne.
6: Bod obnovy.
1: Bod obnovy.
2: Bod obnovy.
1: Bod obnovy.
2: Bod obnovy dej.
1: Bod obnovy. Tak je. No. Hele, když říkáš, Pavle, já dám bod obnovy. A je to tak. My jsme potřebovali vypípávat. No neskutečný, ale je to tam.
2: No super, děkuji.
1: Hezky, kdo tam radil?
2: Manželka.
1: Manželka. Klobouk dolů před manželkou.
2: No jo, když se padne jí, že jo, jasný.
1: Hele, parádní záležitost, volňásek je váš, Pavle, vydrž mi na drátě, vyřešíme detaily. Zdravíme do Nové Vsi, mějte se krásně, ahoj.
2: Taky ahoj.
1: Ahoj. No teda dneska úspěšné, byť si myslím, že celkem těžká filmová ukázka. No tak uvidíme, jak zítra pokračujeme s dalším volňáskem. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: A známe je taky díky vám. Od dnešního dne totiž 3 týdny budeme každý všední den rozdávat odpoledne plné nádrže zdarma. Stačí se stát součástí naší dopravní hlídky a dát nám vědět, jak vám to jede, kde jsou dopravní komplikace, kde případně výjimečně nejsou. Pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a my každé odpoledne v tento čas vylosujeme jednoho výherce z došlých hlasovek, takže vlastně jednoduché. A dnes prosím pěkně, je to řidička Lída, ta už od nás má zprávu za tuto hlasovku.
2: Ahoj Hit Radio, tady je řidička Lída, projíždím z Jihlavy směrem na Brod, přes Jihlavu to bylo docela v pohodě, žádný velký kolony a na navaděči pohoda zatím. Takže vás zdravím a rozsvítilo se mi hladový oko, takže nádrž by se hodila, čau.
1: Už nebude svítit to oko, Lída má plnou nádrž zcela gratis od Hit Radio a Vysočina. Lídě, gratulace, ať to jezdí. Sešlo se hodně hlasovek, zítra posílejte další, můžete po celý den, tedy i ráno, dopoledne, odpoledne, je to na vás, každá hlasovka se do té registrace, do toho boje o plnou nádrž počítá.
0: Hit Radio, Hit Radio.

Damon Kennedy na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. Ano, blíží se 18. hodina a jako každý pondělí, tak opět vypukne, propukne Hit Rádio Klasik až do 21. hodiny. Jedná pouze ty největší hity let 80., 90. a milénia. A my už si dáme teď jednu velikánskou rozehřívačku. Prostě DJ Bobo, Somebody Dance With Me, hit, bez kterého by devadesátky nebyly devadesátkami. Tak pojďme na to a těšíme se na tu 18. hodinu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

kamarád na Hitrádiu Vysočina za 8 minut 18 hodin za chvilku už Hitrádio Klasik. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, hezký pondělní podvečer. No a s Markem opět zítra leci odpo se budeme těšit a tady už na rozloučenou Black Eyed Peas, tak ahoj.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně v Humpolci, v ulici u Sokolovny, probíhají tam stavební práce a komunikace je tam zcela uzavřená, tak tam počítejte s obíškou. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Jsou tady krátké zprávy v 18 hodin, přeju krásný podvečer. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun. Příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší. Hunter Biden, syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, je populární na síti X. Za pár týdnů získal přes 700 tisíc sledujících. Biden mladší se na platformě často účastní debat o své dřívější závislosti na drogách nebo známé rodině a vyměňuje se urážky s ostatními uživateli. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. A francouzský stoper Ibrahima Konaté bude po odchodu z Liverpoolu hrát za Real Madrid. 27-letý fotbalista se podle médií se španělským klubem dohodl na 4leté smlouvě.
4: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Pojďme se podívat na to, jak to meteoodborníci vidí z předpovědí počasí na zítra. Zítra ráno a dopoledne by mohlo na některých místech v republice sprchnout, ale v průběhu dne se vyjasní a mělo by být slunečno. Maximální rtuti teploměru vyšplhají na 19 až 21 stupňů Celsia. Je to 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký pondělí.

Takhle fantasticky jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Daryl Hall a John Oates. Takhle jsme vám hráli, abychom vám při pondělku trošku ulehčili. Jo, ten návrat do reality bývá po víkendu někdy náročný. Právě proto pro lepší náladu budeme hrát až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Už za chvilku něco z té domácí scény, skupina Krištof. Teď ale Get Up a Technotronic. Hezký den přejeme z Hit Radia.

slibovaná muzika, skupina Krištof, Ženy. Tohle jsme vám hráli pro lepší náladu. Hodně na pohodu muzika, takhle při pondělku. Hrajeme hit za hitem až do 21. večerní, jenom to nejlepší z minulosti. Máme pro vás jedno velké jméno za druhým. Třeba Diana Ross nebo Fun Factory. I s tímhle můžete v těch příštích minutách počítat. Fun Factory nám rozproudí krev v žilách hitovkou Celebration, takže vlastně budeme i gratulovat všem dnešním oslavencům.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Velká Maťárna v podání Briana Adamse. Tohle byl výlet do Kanady. Součástí hudební scény je Brian Adams už od konce 70. let. Opravdu prorazit se mu podařilo v roce 1984, když vydal hitovku Summer of 69, po které následovala ještě písnička Heaven. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste měli pocit, že na vás takhle v pondělí v podvečer padá unava, máme pro vás něco, co vás nakopne víc než kafe. Captain Jack. Hey, yo.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

tohle je klasika, dáma, která má místo v našem hudebním speciálu Hit Radio Classic rozhodně zasloužené, Barbra Streisand. Woman in Love, to byl jeden z nejzásadnějších hitů její kariéry. Do konce hodiny vám stihneme zahrát třeba ještě YouTube, ale prostor u nás dostane i domácí muzika, legendární vanastovky a jejich písnička Nahá. Taky takhle vám budeme hrát pro lepší náladu.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu, hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý pondělní večer.

Tohle je Hit Radio Classic, zahráli jsme si na romantickou notu, určitě jste poznali Whitney Houston. Tak to pojďme zase nakopnout. Culture Beat, znáte? No, jasně, že jo. Německá partička, která nám radost dělala už od roku 1989. Autoři tu Mr. Vain, Inside Out, Take Me Away a nebo Pecky, která vládla tanečním parketům v roce 1993. Got to get it. Máme, hádáme.

lekce španělštiny teď na Hitrádiu. My se už za chvilku přesuneme do Velké Británie. Potom, co do hudebního nebe odešel Freddie Mercury, uspořádali členové Queen na stadionu ve Wembley v Londýně vzpomínkový koncert. George Michael tam zaspíval Somebody to Love společně s Queeny. A jeho výkon byl natolik přesvědčivý, že se dokonce začalo spekulovat o tom, že by se mohl stát novým zpěvákem kapely. Tomu, jak víme, nakonec nedošlo, byl to Adam Lambert. Nicméně ta nahrávka, jeho verze z Queen existuje. Tak

Tahle písnička poprvé vyšla v roce 1974, autorem pochopitelně Bob Marley. My jsme se ale pohybovali v roce 1996, kdy písni Nový život dali Fugees, cover písně No Woman No Cry, dali na desku The Score. Je to motivační píseň, jejím cílem bylo povzbudit, tak doufám, že stejně zapůsobila i na vás. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. A právě konec 90. a začátek milénia zaznamenal naprostý boom boy bandů. Během chvíle se jich vyrojila celá řada, Backstreet Boys, Take That, a nebo NSYNC, kde mimochodem svou kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Od nich teď mezi vás letí It's Gonna Be Me. It's gonna be.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Amanda. Skvělá písnička skupiny Boston, taky takhle vám při pondělku hraje Hit Radio. Rádio plné hitů až do 21 hodin, tak jako každý všední večer, navíc plné hitů minulosti. Do těch příštích minut slíbím taky Fragmu nebo Stinga, takže bude co poslouchat. O to se postarám.

0: osmdesátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Pokračuje Hit Radio Classic, speciál plný těch největších hitů 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

0: je hudební speciál Hit Radio Classic, nabídka toho nejlepšího z minulosti. Rozdali jsme rokem 1994, vzpomenete si, co jste tehdy asi tak poslouchali. Možná to byl právě největší hit Boba Browna. Připomínali jsme právě teď Two Can Play That Game. A dál se po časové ose přesuneme třeba do roku 1992. Trojce jmen, Ota Baláš, Kamil Střijavka, Michal Pavlíček. Dohromady působili v kapele BSP, zkrátka tvořená z jejich příjmení. No a na triku mají celou řadu hitů. My pro vás máme připravený ten s názvem Hvězdnej pták a pošleme vám ho už za chvíli.
1: Hit Radio.

Přivádíš mě k šílenství, to zpíval Shakin Stevens. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic už se dnes pomaličku blíží do finále. Do 21. ale ještě pár hitů stihneme. Máme pro vás výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Z těch příštích minut to budou třeba Daft Punk, taky Bill Medley, anebo Jana Kirchner. Užívejte pondělní večer. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Tohle je finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do toho dnešního vydání nevejde. Budeme tu ale zase zítra, znovu úderem 18. večerní. I s nabídkou těch největších hitů minulosti. Užívejte večer i s dalšími hity Hit Radio.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.